dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024, půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj, Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let a rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám a už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal, jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy Porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přátelé, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože... Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo, jo, jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejde tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně. Kostelci má tu atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku. V té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no,
0: se studený
1: dá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak řekl, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbor.

0: řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
1: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
0: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval Anna Kučerová.

z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takovou historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný, tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze. A právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje. A chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem Nejsvětější Trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem Nejsvětější Trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svaté Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt. Tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. Ono se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: a slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsí sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče

0: vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytil eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
2: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
0: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
0: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
0: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v této chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
2: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
2: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které tu mají stejně jako vy?
2: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
0: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pojišťovny od září nově upozorňují na rizika škod na každý měsíc. Zhruba 2/3 Poděbrad a několik okolních obcí budou od zítřejšího rána do odpoledne bez vody. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Nový risk radar České asociace pojišťoven má upozornit na zvýšený počet pojistných událostí na daný měsíc. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar, který vychází z dat z minulých let i názoru expertů, je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní rizika, zdravotní a životní nebo ekonomická. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba Generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
2: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj, zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
0: Celkové riziko na září je zvýšené, 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba víc dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry, zásobování nahradí cisterny. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Městský úřad, některé mateřské a základní školy budou kvůli tomu zítra zavřené, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
3: Pobočka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na Žižkově i základní škola Václava Havla by měla být uzavřena. Co se týká mateřských škol, otevřená by měla být pobočka v Palachově ulici a ve Velkém Zboží a ostatních 7 poboček bude uzavřeno.
0: Voda nepoteče také v Pískové Lhotě, Přední Lhotě, v Sokolči, Pňové a Vrbové Lhotě. Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Navýšení o 39 pracovních míst schválili pražští radní. Víc než polovinu z nich zaplatí zoo ze svých financí. Od příštího roku přidá vedení hlavního města zahradě na platy 12 milionů korun. Městská organizace teď zaměstnává zhruba 250 lidí, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: V minulém roce bylo v ZOO Praha provedeno nezávislé šetření zaměřené na pracovní podmínky zaměstnanců. Jeho závěry mimo jiné poukázaly na potřebu posílení personálního zabezpečení jednotlivých úseků. Sport.
0: Fotbalisté Slávie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Vedoucí tým tabulky musel v úvodním poločase střídat za necelou půl hodinu dva stabilní členy základní sestavy. V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno a odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Teď se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. A na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem. Projíždí se zúženými jízdními pruhy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: Ano, je tomu tak, jsem na svém místě a zdravím vás necelých 5 minut po 5. hodině raní. Máme tady 1. zářijovou neděli roku 2026, takže se podíváme také už za pár okamžiků s Petrem Jungmannem do historie s dnešním datem a poblahopřejeme oslavencům. Přidáme také některé pozvánky za kulturou a do společnosti, no a jaké bude téma po 17:30, tedy zhruba za půl hodiny 35 minut, tak vypravíme se do Nymburka, tamní radnice totiž otevřela opravené staré děkanství poblíž kostelního náměstí. No a kdo nám zaspívá? Dalibor Janda tady bude, Karel Zich a teď Petr Spálený. Hezké ráno.

0: Vzpomínky Karla Zicha na to, když Laxenberg nám hrál. Máme 5 hodin a 13 minut, pojďme prolistovat dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Leren Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to tu list.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak neděle bude už jasná nebo polojasná, takže více sluníčka možná než včera nás čeká během neděle, ale teploty budou nižší než včera. Jenom 19 až 21 stupňů Celsia a také i to dnešní ráno je svěžejší, řekl bych, než tomu bylo včera. Dneska měříme jenom tak kolem 10 stupňů Celsia, takže pokud teď někam vycházíte, tak rozhodně tedy tričko si myslím s krátkým rukávem, že nestačí.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 5.23 je čas v našem vysílání podívat se na svět dětskýma očima. Škola je téma, které se samozřejmě nabízí v těchto dnech. Jak si ale školu představují děti, které do ní ještě před prázdninami vůbec nechodily? Tak odpovědi jsou tady od pražských předškoláků.
1: Jednoduchá otázka. Co je to škola?
2: Vypadá škola, že tam se vaří a děti jí. Když je paní učitel nebo paní učitelka pryč, tak musí sedět u lavice, ale nesmí dát na židli paní učitelku špendlík a je tam hodně tchý. Že tam musíme psát
3: a počítat.
4: A pak tam musíme nějak běhat.
5: Zvířata tam nesmí.
6: Zčourat se v nose.
7: A u toho usínat.
8: Škola je to, kde se děti učej a učej se číst a počítat.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česká obchodní inspekce informovala, že víc než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Kontrola probíhala od začátku dubna do konce června a sledovala přes 230 obchodů, včetně těch internetových. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry potrubí. Město kvůli tomu uzavře úřad a některé mateřské a základní školy. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. U sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Své budovy zpřístupní v Praze například Národní a Umělecko-průmyslové muzeum. Volný vstup ve středních Čechách bude do zámku Vrchotovy Janovice na Kutnohorsku nebo do památníku Bedřicha Smetany v obci Jabkenice poblíž Mladé Boleslavy. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno a odpoledne na měříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně, silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy a na pražském okruhu z D1 na letiště opatrně za sjezdem. Silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82, připravují tam dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem, zatím bez držení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a naším cílem v dalších minutách bude Nymburk.
0: V opraveném děkanství v Nymburce má nové zázemí turistické informační centrum i kavárna. Město tu plánuje výstavy, svatby a kulturní akce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Po 6 letech nymburská radnice otevřela opravené staré děkanství poblíž kostelního náměstí. Město tady chce pořádat výstavy, svatby a kulturní akce. Pobočku tu také otevřelo turistické informační centrum. Oprava bývalé fary a obytné hradební věže stala téměř 65 milionů korun.
1: Tak já vlastně jsem nikdy neměla možnost navštívit jako děkanství, protože za mého působení tady jako v Nymburce už bylo zavřené.
2: Říká paní Dana, která si přišla opravené prostory prohlédnout při první příležitosti.
1: Jsme tady překvapeni tím, jak to tady prostě prokouklo, jak je to nádherné, jakou to má dušičku.
2: Dodává při pohledu na vystavené fotografie z doby před rekonstrukcí. V podkrovní galerii budou k vidění podle kronikáře města Jana Řehounka ještě několik týdnů.
3: Teď je tady vlastně zdokumentovaná celá historie té rekonstrukce. Jsou tady fotografie těch původních prostor zdevastovaných.
2: Na místě dnešního děkanství stály první hospodářské budovy už ve 13. století. Současnou podobu získal dům až v roce 1657.
3: Hned vedle byla jedna z těch věží hradebních a v pozdním středověku byla přizděna a byla z ní vytvořena obytná věž se 4 patry.
2: V nejnižším patře byla šatlava, další dvě obýval děkan a v nejvyšším bydlel strážný. Věž kaplanka je s budovou propojená dodnes.
3: Vlastně se odsud z té půdy vchází do té jedné místnosti a potom do těch dvou místností horních.
2: Na půdě děkanství budou hlavně kulturní akce a výstavy. Využité je i přízemí domu, popisuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Šárka Dvořáková.
4: Ve starém děkanství máme obřadní síň, pobočku turistického informačního centra, bude tady v provozu kavárna.
2: Zájemci si můžou opravenou barokní budovu prohlédnout zdarma. Otevírací doba se přizpůsobí návštěvnosti.
4: Uvidíme, co nám ukáže provoz, ale samozřejmě plánujeme, že to tady bude otevřené v průběhu týdne.
2: Do patra kaplanky teď radnice plánuje umístit model města. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes se bude jasno až polojasno, užijeme si sluníčka, ale teploty pouze mezi 19 a 21 stupni Celsia během odpoledne. Teď po ránu je velmi chladno, teploty se pohybují jenom kolem 10 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, zdraví vás Petr Zajíček od mikrofonu. No a teď už pár pozvánek za kulturou a do společnosti s Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Nelahozevsi se uskuteční jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves. Na programu jsou koncerty klasické i lidové hudby, přednáška klavíristy Matyáše Nováka a slavnostní závěr se symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře na nádvoří zámku. Festival připomene taky 185 let od narození Antonína Dvořáka. Slavnostní zahájení je naplánováno na 10.30 na návsi u Dvořákovy sochy. V Roztokách u Prahy na zámku navštivte roztocký designový handmade market Design Lock. Seženete tu originální autorskou módu, šperky, kosmetiku, keramiku, kabelky, bytové doplňky i výrobky pro děti. A nebude chybět taky nabídka skvělého jídla. Přijít můžete od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Největší modelový klub v Česku v Pečkách na Kolínsku vás mezi 9 a 15 hodinou zve na výstavu modelových kolejišť, modelů vlaků různých velikostí. Uvidíte tu celou řadu ručně postavených modelů a jistě vás zaujme taky muzeum modelové železnice z 60. až 90. let. Nebude chybět prodej železničních doplňků, dětská hrací zóna s dřevěnými mašinkami a možnost občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Některá nástupiště na autobusovém nádraží ve Slaném na Kladensku mají nové přístřešky. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Autobusy ve Slaném na Kladensku zastavují nově na hlavní silnici před autobusovým nádražím. Opatření má zrychlit provoz. Dělníci tam taky přemístili přístřešky na zastávky, kde staví nejvíc spojů, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která dopravu v Praze a okolí organizuje.
4: Na stávajícím stanovišti u budovy nádraží nebyl žádný přístřešek a odjížděly odtud poměrně frekventované autobusy, takže jsme přeuspořádali stanoviště, přečíslovali je tak, aby ty nejvyužívanější linky měly vždycky blízkosti přístřešek.
2: Dva nové sběrné dvory chce vybudovat vedení Prahy. Mají být v Řepích za garážemi dopravního podniku a ve Zbraslavi na křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Schválili to radní hlavního města. Do konce roku má Praha vykoupit potřebné pozemky. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana zatím není úplně jasné, kdy město dvory otevře.
5: Nicméně v případě lokality Zbraslav odhadujeme, že k otevření sběrného dvora může dojít v roce 2028. V případě lokality v Řepích odhadujeme ještě delší časový horizont. Sport.
2: Fotbalisté pražských Bohemians v 7. ligovém kole prohráli na hřišti Sigmy Olomouc 0-3. Poprvé inkasovali už v 8. minutě z kopačky Baráta, dále se ve 20. minutě prosadil Sejk a v 81. minutě Soldo. Pražané v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středečního dohrávaného zápasu a téměř žádné rotaci v sestavě.
0: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno a odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D6 z Prahy do Karlových Varů z Bystřete za sjezdem na Nové Strašecí na 35. kilometru je tam havárie osobního auta. Na místě jsou hasiči, s opatrností se projíždí jen jedním pruhem. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Choceradi na 24. kilometru u mostu Šmejkalka. Převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Teď se projíždí pouze jedním pruhem, ale zatím tím se nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno střední Čechy a s vámi je stále Petr Zajíček.
0: Dobré ráno střední Čechy.
6: A v další hodině Dobrého rána střední Čechy se například vypravíme za fotbalem. Letos po čtvrté začala celonárodní kampaň Aktivní září. Ta má lidem připomenout, že bychom se měli hýbat. Probereme to už za chvíli. No a před půl sedmou nabídneme první porci ranní zábavy. Tentokrát bude vzpomínat herec Jiří Štěpnička. A kdo nám zaspívá po šesté hodině raní, tak bude tady třeba kapela Slza, taky Hana Zagorová a nebo právě teď Radek Tomášek. Hezké ráno.

0: Říkalo se jí Hanička písnička, je to bohužel už, jsou to plné 4 roky, co není s námi, Hana Zagorová, a dnes, právě dnes, kdyby tady s námi setrvala, tak by oslavila kulatou 80. Tak vzpomínáme jí dnes i v kalendáriu. No a ještě jedno připomenutí a možná pozvánka pro vás. Divadlo Kalich právě dnes v premiéře uvede muzikál s jejími hity Biograf Láska 2, protože ta jednička byla velice úspěšná, takže je tady nové představení a Hana Zagorová prý ještě před svým odchodem do hudebního nebe souhlasila právě, udělala vlastně dohodu s divadlem Kalich, že může mít toto představení, tento muzikál, své pokračování. Takže Biograf Láska 2 ode dneška v divadlu Kalich v Praze a vzpomínka na Hanu Zagorovou. A propo ještě jedno připomenutí, vlastně mi to nikdy nedocházelo, ale Hana Zagorová se narodila v témže roce a jenom den od dne, kdy se narodil Freddie Mercury, slavný zpěvák skupiny Queen. Ano, Freddie se narodil 5. září roku 1946 a Hana Zagorová jenom o den později. Takže oba dva fenomenální hlasy si vlastně v těchto dnech připomínáme s jejich, bohužel v obou případech, nedožitými 80. Tak a teď k našemu dalšímu tématu. Kromě vyvážené stravy také hlavně pohyb a sport. To patří ke zdravému životnímu stylu. Vést k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou stojí nadační fond Aktivní Česko. Letos se koná po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo. To je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu, aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
3: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, 2 zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport. Lehkej side to side.
1: Do aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého měsíce. A to třeba tím, že nepojedou do práce autem, ale na kole, případně půjdou pěšky. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak tolik Kanaďanka z Quebecu, která po těžké nemoci vstává, dá se říci, jak Fénix z popela, a měla by letos odehrát a odspívat hlavně tedy především koncerty v Paříži, jak se rozhodla. To byla Céline Dion.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: My ve středních Čechách budeme mít neděli jasnou nebo polojasnou, takže si užijeme sluníčka a teploty 19 až 21 stupňů Celsia, takže nebude už tak teplo třeba jako včera, a i ty ranní teploty tomu napovídají. Teď máme jenom kolem 10 stupňů Celsia, takže třeba v Berouně zatím měříme jenom 9 stupňů nad nulou, tak s tím počítejte. Černošice hlásí necelých 9 stupňů, Žebrák tady máme také 9, Krušovice dokonce jenom 8 stupňů Celsia, Milín necelých 8 stupňů, já doufám, že níž už nepůjdu. Co dál, tak například v Šetaty tady máme už 10,5 stupně Celsia například, a Zápy dokonce skoro 12 stupňů, ale každopádně máme chladnější ráno.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
3: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
2: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Vím.
1: 6.22, čas na první porci ranní zábavy. Vzpomínat na svého hereckého kolegu Jiřího Sováka bude Jiří Štěpnička.
2: Ano, to byla taky jedna velká silná Sováková stránka. Pomsty, ty vymýšlel neuvěřitelně, celý život je vymýšlel. Nepoužil jich moc, ale tedy ty, co použil, byly úžasný. Nějaká kolegyně kdysi dávno ještě v divadle E.F. Burianoho něčím popudila, buď na jevišti mu něco provedla, nebo kýovíra, co? A on přemýšlel, jak by se jí pomstil. A vymyslel takovejhle úžasný blán. Říkal, já jsem věděl, že ona vždycky před výstupem na poslední chvíli se jde ještě vyčůrat. A to bylo jako záchod u jeviště, tak jsem tam před ní proběh, povolil jsem žárovku, aby byla tma, a vylez jsem ti na ten záchod takhle, dozadu jsem se postavil a čekal jsem. Ona přišla v té lobě, cvakla vypínačem, nic. No, ale už neměla čas, no tak halt zavřela dveře, vykonala potřebu, zase si nandala ty kalhotky, tu sukni dala dolů, v tom šáhla po splachovadlu a já jí podal ruku. To praštilo a pomsta byla vykonána. Jednou taky přijel z nějakého zájezdu, z nějakého natáčení, kde byli s Menšíkem, a říkal, podařilo se mi pomstit se Menšíkovi. A pám jak? Vylezli jsme na letiště, já tam měl zaparkovaný auto, tak jdu k němu, Menšíkem mě přiběhne a říká, je, ty tu máš auto ve mně. A já povídám, kopsi. Menšíkovi, a nebe mě, Jirko, já mám 8 dětí. Tak ať tě nosej a odjel.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jsme.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Státní památky ve Středočeském kraji navštívilo o letošních letních prázdninách víc než 200 tisíc lidí. Meziročně si v návštěvnosti polepšilo 7 z 12 památek. Nejvýraznější procentní nárůst zaznamenal Sázavský klášter. Nejvíc návštěvníků v absolutních číslech přibylo na souhradí Točník a Žebrák. Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí, dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy. Ženy jsou hlavním tématem letošního ročníku street artového festivalu Město rovná se galerie v Mladé Boleslavi a zároveň autorkami většiny nových děl. Čeští i zahraniční výtvarníci ve městě od pondělí tvoří velkoformátové malby na 9 místech. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní auto a je otočeno proti směru jízdy. Na místě jsou hasiči a policie, projíždí se jen levým pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se v našem vysílání už za chvilku vypravíme za fotbalem.
0: Fotbalista Tomáš Chorý se vrátil do základní sestavy Slávie poprvé od květnových událostí a vyřazení z kádru. Teď Chorý pomohl 2 góly k vítězství nad Zbrojovkou Brno. Řekneme víc.

0: Fotbalista Tomáš Chorý se vrátil do základní sestavy Slavie, poprvé od květnových událostí a vyřazení z kádru. Do týmu ho vedení klubu později vzalo zpět, když se spekulovalo v posledních dnech o jeho přestupu. A po konci disciplinárního trestu a několika střídáních teď Chorý pomohl dvěma góly k vítězství nad Zbrojovkou Brno. Vedoucí Slavia vyhrála v 7. kole šance ligy 4-0.
1: Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu.
2: Popisoval Tomáš Chorý, který děkoval i rodině. V zápase byl hodně vidět. Nejdřív proměnil v 38. minutě pokutový kop, který byl po souboji slavistického útočníka s brněnským stoperem Jakubem Klímou.
1: Myslím, že to byla jasná penalta a cítil jsem, že mě prostě drží a že bych to určitě neustál a pak on spadl na mě a rozhodčí pískl penaltu.
2: Měl jasno Tomáš Chorý. Trenér Zbrojovky Martin Svědík měl ale úplně jiný názor.
3: Za mě to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že je jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
2: Protože se pak podle Svědíka musel změnit obraz hry. Zbrojovka hrála otevřeněji a po nedorazech v obraně dostala ve druhém poločase od Slávie další 3 góly. A jeden z nich přidal i navrátilec do základní sestavy Slávie, Tomáš Chorý. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že první zářijová neděle bude jasná až polojasná a teploty přes den jenom 19 až 21 stupňů Celsia a stále platí, že to dnešní ráno je opravdu chladné. Ve středních Čechách měříme i před 7 ranní jenom kolem 10 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

No a nebo ta druhá varianta je, že posíláte před vysíláním písniček na přání SMSku z vašeho mobilního telefonu, a to ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání, případně věnování, a vše odesíláte na číslo 90 011 04 a jenom připomínám, že dechovku hrajeme až po 17. hodině případně. Tak já vám přeji stále příjemnou neděli a teď už před 7. raní Petr Rezek.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Dnes jsou zdarma otevřená státní muzea a galerie. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
2: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově otevřela laktační poradnu. Zájemcům tam nabídnou odbornou pomoc s kojením, technikou i řešením nejrůznějších obtíží. Víc mluvčí nemocnice Markéta Zikmundová.
3: Do laktační poradny mohou přijít maminky po porodu, ale i těhotné ženy. V 6 nedělí jsou první 2 konzultace zdarma. Do poradny je ale nutné se předem objednat. Poradna může být také alternativou pro maminky, které preferují ambulantní zázemí před návštěvou u sebe doma.
0: Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
4: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
0: Muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury budou otevřená každou první neděli v měsíci zdarma až do konce roku.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Vedoucí tým tabulky musel v úvodním poločase střídat za necelou půl hodinu 2 stabilní členy základní sestavy. V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno a odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D6 z Prahy do Karlových Varů z Bystřete za sjezdem na Nové Strašecí na 35. kilometru havarovalo osobní auto a je otočeno proti směru jízdy. Místo je označené světelnou šipkou a kužely a projíždí se levým pruhem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A dobré ráno, Střední Čechy pokračuje. S vámi zůstává Petr Zajíček.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dalších minutách dobrého rána zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi a ten nám řekne, jaká bude neděle, ale hlavně, jaký je výhled na ten další zářijový týden. Dělníci pokračují v rekonstrukci kostela na nebevzetí Panny Marie v Kladně. Podrobnosti uslyšíte po 7:30. A už za pár okamžiků se v Region Expressu budeme věnovat znovu otevření pražské tramvajové trati mezi IP Pavlova, muzeem a Italskou. No a kdo nám zaspívá? Tentokrát tady budou holky, Naďa Urbánková s Karlem Černochem a teď Ilona Čáková. Hezké ráno.

0: Region Express.
1: Na trati nad Pražským národním muzeem opět jezdí tramvaje link 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Stavební práce stály zhruba 225 milionů korun.
2: Muzeum. Přestup na metro. Příští zastávka IP Pavlova.
3: Takové hlášení v tramvaji už cestující v Praze dlouho neslyšeli. Úsek tramvajové trati nad Národním muzeem byl uzavřený od poloviny června minulého roku.
4: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
3: Říká paní Klára, která má radost, že tu tramvaje opět jezdí.
4: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
3: Trať mezi zastávkami Italská a muzeum zkrátí cestu také panu Petrovi.
5: Já tu jezdím do Nuslí každý den, takže jsem moc rád, že se to zase zprovoznilo.
3: Prostor kolem zastávky muzeum je podle něj bezpečnější.
5: Je prostornější ta zastávka, líbí se mi, že jsou tady ty pásy, které zvýrazňují ten přechod, aby mladí nevběhávali do silnice.
3: Také paní Magdaléně se nová zastávka líbí. Pravidelně jezdí na hlavní nádraží.
6: Určitě tady plánuji jezdit častěji a využívat tuhletu trasu.
3: Kromě obnovy trati dělníci také postavili bezbariérové zastávky a zrušili podchod. Křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou upravili a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Pokračuje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
7: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru.
3: Budoucí propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 bude potřeba i kvůli chystaným rekonstrukcím jiných tramvajových tratí, říká dopravní ředitel pražského dopravního podniku Jan Barchánek.
8: Bez trati na Václavské náměstí bychom nebyli schopni zajistit dopravu při plánované rekonstrukci ulice Seifertova, tak jak v té centrální oblasti tu tramvajovou dopravu využívá poměrně hodně cestujících, tak prostě rezervy kapacity nejsou.
3: Opravu trati dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Love Hurts, tak to byly Nazaret.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak vypadá to, že neděle 1. zářijová bude ve středních Čechách jasná až polojasná, teploty ale jenom 19 až 21 stupňů Celsia, takže pobyt na sluníčku bude příjemný, ale rozhodně už to nebude nějak na opalování, takové to letní, na které jsme byli možná doposud ještě zvyklí, ale bude to určitě fajn. No a jak to bude vypadat na počátku dalšího týdne, tak to už nám za necelou půl hodinu v našem vysílání prozradí meteorolog Pavel Karas, takže na podrobnější informace o počasí si určitě počkejte.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: O muzice a o životě si budem tentokrát povídat s hudebním publicistou a saxofonistou Honzou Vedralem. Mimo jiné prozradí, jak těžké je psát knihy o velkých hvězdách i o vlastním dědečkovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7 hodin a 21 minut a opět tedy čas podívat se na svět dětskýma očima. Derby dnes znamená prestižní souboj dvou dlouhodobých sportovních rivalů. Málo kdo ale ví, že termín derby pochází ze slavného anglického dostihu, který dal tomuto slovu význam už v 18. století. No a teď derby podle dětí z Řevnic u Prahy.
1: Můj celoživotní boj je sport. Já ani nevím, co je to derby.
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: Můj brácha byl taky na hokeji a taky tam a tam taky hrál zápas.
5: Že se tam perou často fanoušci.
6: Slavie Praha, tak tam měli dynamit a běhali s tím.
7: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslím si, že Česko a myslím si, že ještě Sparta.
8: Fanoušci se tam šílají.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: osmé.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry potrubí. Město kvůli tomu uzavře úřad a některé mateřské a základní školy. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. U sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku odpoledne otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny. A ještě počasí. Čekáme jasno až polojasno a odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my se v dalších minutách dobrého rána střední Čechy vypravíme do Kladna.
0: Dělníci tam pokračují v rekonstrukci kostela Na nebevzetí Panny Marie. Přes poničenou střechu do něj zatékalo. Přidáme podrobnosti.

0: Kostel na nebevzetí Panny Marie na náměstí starosty Pavla v Kladně má novou střechu. Do té původní totiž zatékalo. Dělníci musí ještě opravit třeba římsy, okna nebo parapety. Rekonstrukci uvítali věřící i ostatní obyvatelé Kladna.
1: Je to dobře, že to opravujou. Teď to bude nový, udělaný nová střecha, ještě by to chtělo fasádu.
2: Podobně to vidí i další kladenská obyvatelka.
3: Pokud to potřebuje, tak se má opravovat, samozřejmě ne. Necháme spadnout nebo jak?
2: My teď stojíme s farářem Martinem Chleborádem u pravé boční lodi kostela, na které je lešení.
4: Ten kostel vlastně v neděli pravidelně navštěvuje kolem třeba 150 lidí a to je ta nedělní bohoslužba, plus my samozřejmě tady pořádáme věci jako je noc kostelu, různé koncerty, spolupráce s městem, velký adventní koncert spolu s městem Kladnem a samozřejmě to tedy potom ocení tu opravu nejenom věřící, co jsou tady pravidelnými každý týden návštěvníky kostela, ale ocení to prostě i veřejnost v Kladně.
2: Co tady vlastně všechno dělníci opravují?
4: Bylo potřeba opravit pravou boční loď a pravou část hlavní lodi, protože nám už do kostela prostě teklo. Poprvé taková velká oprava probíhala v 90. letech a ta krytina, co tady byla, tak už dosloužila. Opravdu jsme několikrát měli už přímo na podlaze kostela prostě vodu. Bylo to, no je to nutná oprava.
2: Část peněz za opravy vybrali sami farníci. Zbytek zaplatí pražské arcibiskupství a kladenský magistrát. Celkem to jsou zhruba 4 miliony korun, dodává Chleborád.
4: My dostáváme část peněz z arcibiskupství, potom část peněz jsme vybrali mezi námi jako farníky místními. Přes 2 miliony dostáváme od města.
2: Hotovo má být koncem října. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Tak to byl Eurythmics, tady Annie Lennox a Dave Stewart v dobrém ránu střední Čechy. Teď už máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A jsme ve spojení s meteorologem Pavlem Karasem. Pavle, příjemné nedělní ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jaká je teď situace ve středních Čechách?
2: Máme jasno nebo polojasno, takže slunečná neděle před námi a teploty se aktuálně pohybují kolem 12 stupňů.
0: Jaký bude dnešní den?
2: Tak slunečné počasí vydrží, mělo by být jasno polojasno, až později večer začne oblaku od západu přibývat, no a dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni. Do Česka stále ještě proniká od severozápadu chladnější vzduch, ale to se v následujících dnech změní.
0: Ano, takže naznačujete, že se bude oteplovat na počátku dalšího týdne, je to tak?
2: Je to pravda, zítřejší ráno bude ještě docela chladné, v údolích bude teplota klesat až k 5 stupňům. Přes den ale čekáme teploty, které už se budou blížit k té letní hodnotě 25 stupňů Celsia. Maxima čekáme většinou mezi 20 a 24 stupni a vád bude zase slabý proměnlivý vítr. Co se týče oblačnosti, tak bude polojasno nebo oblačno. Přechodně už může být i zataženo a k večeru se v západní polovině kraje ojediněle objeví slabý déšť.
0: A v úterý bez mi ty teploty měly vrcholit, protože pak se zase ochladí.
2: Přesně tak, v úterý nás čeká den s letními teplotami, to znamená, že v úterý maxima mezi 24 a 29 stupni, úterý bude vlastně nejteplejším dnem příštího týdne, oblaků bude přibývat, no a v noci na středu a během středy by měla přecházet studená fronta, takže obloha se zatáhne, na většině území se objeví déšť, přehánky, místy čekáme i bouřky, no a taky přibližně 10 stupňové ochlazení.
0: Tolik tedy meteorolog Pavel Karas aktuálního počasí. Děkujeme, Pavle. Hezkou neděli.
2: Děkuju, krásnou neděli všem, naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 7 hodin a 50 minut a v dobrém ránu střední Čechy už je čas prolistovat dnešní kalendárium, tedy to s datem 6. září. A to už je úkol pro kolegu Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
3: Jen přijď! Oceán temný, jak duše má.
2: Před 5 lety zemřel Bebel.
4: Dobrý den. Máte to tu hezky.
2: Francouzská hvězda stříbrného plátna. Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil 2metrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Nový web usnadní práci filmařům ve středních Čechách. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Více se ve výcviku budou využívat i trenažery, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Filmová kancelář Střední Čechy spustila nový web. Nabízí databázy filmových lokací, přehled regionálních dodavatelů nebo informace o povoleních a záborech. Filmařům má usnadnit přípravu natáčení. Pokračuje mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsova.
4: Součástí portálu je také databáze regionálních dodavatelů nebo možnost nabídnout filmařům vlastní lokaci, díky níž se mohou do filmové mapy Středních Čech zapojit i další zajímavé objekty a místa.
2: Praha 3 začala vydávat radniční noviny i v anglickém jazyce. Jako první městská část v metropoli tím reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická varianta je dostupná ke stažení na webu Prahy 3, říká její mluvčí Petr Habáň.
5: Naším cílem je lépe informovat rostoucí počet zahraničních obyvatel, kteří v naší městské části žijí nebo pracují nebo zde tráví významnou část svého volného času. Anglická verze bude zatím fungovat v pilotním režimu po dobu 4 měsíců. Sport.
2: Jakub Menšík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tajenovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončily taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švijatekovou a Bartuňková s Ruskou Andrejevovou, obě 0-2 na sety. Dnes bude o postup do čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové.
0: Počasí.
2: Neděle bude jasná až polojasná a odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni. Zítra mraku o něco přibude, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí na 35. kilometru havarovalo osobní auto a je otočené proti směru jízdy. Místo je označené světelnou šipkou a kuželie, projíždí se levým pruhem. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady na 24. kilometru na mostě Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Teď se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno střední Čechy.
6: A v další hodině Dobrého rána střední Čechy se vypravíme třeba do Nymburka, kde po 6 letech radnice otevřela opravené staré děkanství. Bude tady další díl rubriky Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem a před 8:30 nabídneme další porci ranní zábavy. Tentokrát sahneme do našeho vlastního archivu pro ukázku z rozhlasového Silvestra roku 1978, tak se máte na co těšit. No a z muziky Eva Farná, Olympic a teď skupina Činasky. Pěkné nedělní ráno.

0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny, tak to je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Neděle bude jasná až polojasná a teploty přes den vystoupí je na 19 až 21 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tak to byla Eva Farna, dospívala v 8.20 přesně a je čas na další porci ranní zábavy. A tentokrát připomínám, že jsme sáhli do našeho archivu dost hluboko, tedy téměř 50 let zpátky a pustíme si ukázku z rozhlasového Silvestra z roku 1978. Já se přiznám, že jako kluk díky rodičům jsem ty rozhlasový Silvestr měl taky hrozně rád. I když samozřejmě televizní byly lákavější, hlavně v té době s Vladimírem Menšíkem, co si budeme povídat, ale určitě jsme poslouchali i rádio. Tak pojďme se bavit. Josef Dvořák a Helena Růžičková.
1: Je, mami, ty máš petardu.
2: Cože mám?
1: No, petardu. Co jsi to na sebe navlítla? Plesový šaty? Je, a džínovýho kulicha, ne? A ty potapěcký brejle? Jo, pardon, to jsou brejle proti sluníčku, ne? Je, a ten pytlik, to je podběrák nebo kabelka?
2: No, dovol.
1: Mami, že ty peš na zahrádku plašit ptactvo?
2: Podívej se, nech si těch hloupých poznámek a koukej si vzít ty světlý šaty a pojď si obleč ty plavky z Tuzexu. Rozumíš?
1: No jo. A to na nohy si mám vzít lyžařský boty, ne?
2: Vidíš, to je nápad. Stály 1500? Tak ať už to všechno máš na sobě.
1: Je, dívej na tatínka. Teda tatí takhle voháknutýho jsem tě viděl naposled, když tě sva zahrádka hru zvolil za pokladníka.
2: V autě už je všechno připravený?
3: Jo, v autě už je všechno. Akorát ta kravata mě trošku škrtí. Tak, a jsme tady.
1: To byla jízda, to je horor tohle. Je, ale tatí tadyhle přece bydlejí Troníčkovi. Včera jste se s nima pohádali, který pes má lepší rodokmen. Jestli náš Romeo s Kouřimi, nebo jejich Julie z Radimku. To vy už s nima mluvíte?
2: Taťko?
3: Ano, mamko.
2: Zatrup. Patriku, vystup. A procházej se jako na módní přehlídce.
1: Já vypadám jak lachtan.
2: Tak se lachtej. Jdem se pomstit za našeho Roma s Kouřimi. My jim ukážeme, jakou máme životní úroveň. Jak my si žijeme. A tady před celým sídlištěm je pěkně pokoříme. No tak se pěkně procházej, no, šup, šup.
1: No, šup, šup, šup, šup, co pak to v těch botách jde?
2: A teď, taťko, ty.
3: Co, já ne, mě škrtí kravata.
2: To není vidět. No, hezky, pomalučku, tak. No, neboj se otočit dozadu, ať vidí, jak ti ty šaty nádherně padnou. Představuju si Troníčka, jak za záclonou skřípe zubama v těch svých odřených manžestrákách. No, chlapci, a teď se podívejte na mě, jak se to dělá. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři.
1: Páni, tohle bude ostuda teda.
2: Budeme jíst. Teďko, vyndej z auta stolika. A jídlo, no.
3: Já už jsem snídal.
2: Meč. A zeptej se mě, jestli budou ty nadívaný labutí krky.
3: Budou zase ty nadívaný labutí krky.
2: Prosím tě, zeptej se mě znovu a líp vyslovuj.
3: Budou zase ty nadívaný labutí krky.
2: Prosím tě, ještě jednou a pořádně nahlas.
1: Nebo ti maminka zakroutí krkem.
3: Budou zase ty nadívané labutí krky.
2: Ale tatínku, dneska náhodou ne. Máme slavíky s kaviárem.
1: Mami, co máme? Kde jsi to sebrala?
2: Meč. Ať viděj, jak se u nás jí. Posledně nám dali každému půl karbanátku z polotovaru.
1: No a ty jsi jim dala bušta s cibulí.
3: Ticho!
2: Slavík s kaviárem.
1: Už ani nepípne. Mami, teď je to kuře.
2: Prosím tě, přes záclonu nerozeznaj kuře od slavíka.
4: Troníčkovi nejsou doma, odjeli na chalupu.
2: Cože?
1: Co?
2: Co?
3: Cože? Troníčkovi...
2: Nekoktej. Já se z toho zblázním.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Víc než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Státní památky ve Středočeském kraji navštívilo o letošních letních prázdninách víc než 200 tisíc lidí. Nejvýraznější procentní nárůst zaznamenal Sázavský klášter. Nejvíc návštěvníků v absolutních číslech přibylo na souhradí Točník a Žebrák. Praha 8 otevřela dvě dětské skupiny pro děti od 2 let. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí, dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a návrat do zaměstnání ještě před jejich nástupem do mateřské školy. Státní muzea a galerie dnes mají volné vstupy do řady svých stálých expozic. V Praze například do Národního a umělecko-průmyslového muzea, ve středních Čechách pak do zámku Vrchotovy Janovice na Kutnohorsku nebo do památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích poblíž Mladé Boleslavy. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno, odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu Spomyšle čekejte zatím kratší frontu, tvoří se před omezením, ztratíte jenom pár minut. A na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně, silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82, připravují tam dopravní omezení, kde se bude jezdit jedním jízdním pásem ve směru na letiště, projíždí se pouze jedním pruhem, zatím bez držení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A v dobrém ráno Střední Čechy už za pár minut navštívíme Nymburk.
0: V opraveném děkanství tam má nové zázemí turistické informační centrum i kavárna. Město tu plánuje výstavy, svatby a kulturní akce.

0: Po 6 letech nymburská radnice otevřela opravené staré děkanství poblíž kostelního náměstí. Město tady chce pořádat výstavy, svatby a kulturní akce. Pobočku tady také otevřelo turistické informační centrum. Oprava bývalé fary a obytné hradební věže stala téměř 65 milionů korun.
1: Tak já vlastně jsem nikdy neměla možnost navštívit jako děkanství, protože za mého působení tady jako v Nymburce už bylo zavřené.
2: Říká paní Dana, která si přišla opravené prostory prohlédnout při první příležitosti.
1: Jsme tady překvapeni tím, jak to tady prostě prokouklo, jak je to nádherné, jakou to má dušičku, moc se nám tady líbí. Je to fakt krásný kus práce, neuvěřitelný kus práce.
2: Dodává při pohledu na vystavené fotografie z doby před rekonstrukcí. V podkrovní galerii budou k vidění podle kronikáře města Jana Řehounka ještě několik týdnů.
3: Teď je tady vlastně zdokumentovaná celá historie té rekonstrukce. Jsou tady fotografie těch původních prostor zdevastovaných a těch, jaké jsou teď.
2: Na místě dnešního děkanství stály první hospodářské budovy už ve 13. století. Současnou podobu získal dům až v roce 1657.
3: Ta fara souvisí s hradební zdí. Hned vedle byla jedna z těch věží hradebních a v pozdním středověku byla přizděna a byla z ní vytvořena obytná věž se 4 patry.
2: V nejnižším patře byla šatlava, další dvě obýval děkan a v nejvyšším bydlel strážný. Věž kaplanka je s budovou propojená dodnes.
3: Vlastně se odsud z té půdy vchází do té jedné místnosti a potom do těch dvou místností horních.
2: Na půdě děkanství budou hlavně kulturní akce a výstavy. Využité je i přízemí domu, popisuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Šárka Dvořáková.
4: Ve starém děkanství máme obřadní síň, zároveň tu budeme mít pobočku turistického informačního centra, bude tady v provozu kavárna.
2: Zájemci si můžou opravenou barokní budovu prohlédnout zdarma. Otevírací doba se přizpůsobí návštěvnosti.
4: Uvidíme, co nám ukáže provoz, ale samozřejmě plánujeme, že to tady bude otevřeno v průběhu týdne.
2: Do patra kaplanky teď radnice plánuje umístit model města. Z Nymburka Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Tak tolik Kanaďan Bryan Adams. Bryan se rád vrací do České republiky a dokladem toho je i jeho další termín v Praze. Zaspívá a zahraje ještě letos před vánočními svátky, tuším kolem 12. prosince, samozřejmě v O2 aréně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: První zářijová neděle bude jasná až polojasná a teploty během dne 19 až 21 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Preeklampsie představuje pro těhotné závažný problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte.
3: Hrozně se mi ulevilo, protože jsem věděla, že jsem nějakým způsobem zajištěna já i miminko.
2: Jaké jsou hlavní varovné příznaky rozvinuté preeklampsie a jak se objednat na preventivní screening s paní doktorkou Hanou Belošovičovou?
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Máme 8,5 minuty před 9. hodinou. V dobrém ránu střední Čechy ještě nabídneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Nelahozevsi se uskuteční jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves. Na programu jsou koncerty klasické i lidové hudby, přednáška klavíristy Matyáše Nováka a slavnostní závěr se symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře na nádvoří zámku. Festival připomene taky 185 let od narození Antonína Dvořáka. Slavnostní zahájení je naplánováno na 10.30 na návsi u Dvořákovy sochy. V Roztokách u Prahy na zámku navštivte roztocký designový handmade market Design Lock. Seženete tu originální autorskou módu, šperky, kosmetiku, keramiku, kabelky, bytové doplňky i výrobky pro děti. A nebude chybět taky nabídka skvělého jídla. Přijít můžete od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Největší modelový klub v Česku v Pečkách na Kolínsku vás mezi 9 a 15 hodinou zve na výstavu modelových kolejišť, modelů vlaků různých velikostí. Uvidíte tu celou řadu ručně postavených modelů a jistě vás zaujme taky muzeum modelové železnice z 60. až 90. let. Nebude chybět prodej železničních doplňků, dětská hrací zóna s dřevěnými mašinkami a možnost občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. Hudební divadlo Kalich uvede nový muzikál z hity Hany Zagorové. Dnes by oslavila 80. narozeniny. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
2: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
0: Střechu kostela Na Nebevzetí Panny Marie v Kladně opravují dělníci. Do budovy totiž zatékalo, hotovo má být koncem října. Práce zaplatí tamní farnost, pražské arcibiskupství a kladenský magistrát. Celkem jsou to zhruba 4 miliony korun, říká farář Martin Chleborát.
3: My dostáváme část peněz z arcibiskupství pražského. Část peněz jsme vybrali mezi námi jako farníky místními. Přes 2 miliony ty dostáváme od města, takže vlastně jakoby polovina dává město a tu druhou polovinu my jsme takhle poskládali farníci a arcibiskupství.
0: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
4: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
5: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
4: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
5: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
6: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
5: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Vedoucí tým tabulky musel v úvodním poločase střídat za necelou půl hodinu dva stabilní členy základní sestavy. V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
1: Počasí.
0: Neděle bude jasná až polojasná, odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni, zítra mraku o něco přibude, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle čekejte zatím kratší kolonu, tvoří se před omezením, ztratíte zatím jen pár minut, jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už je tu pořad Cesta k uzdravení.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Co je to preeklampsie? Na to vám odpoví dnešní díl Cesty k uzdravení. Jedná se o problém, se kterým se mohou setkat ženy ve vyšším stádiu těhotenství. Doprovází ho především vysoký krevní tlak a porucha funkce vnitřních orgánů, například ledvin a jater. Pozvání Kateřiny Dvořákové přijala lékařka Hana Belošovičová a také paní Pavlína, která preeklampsií prošla. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolí se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr SLIT-PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale vyšší
1: věk... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prodochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhleté chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuji moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy.
1: A teď už nabídka našich dalších dopoledních pořadů. Tak už za chvilku po desáté tady bude další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká recept, který se stal pro porotu tím vůbec nejlepším v roce 2024. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhráli, uvařili a upekli podle svého. No a tak dnes bude dělat kynutý česnekový koláč cukrář a pekař Josef Maršálek. Kromě toho si dnes připomeneme, jak jsme s vámi oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí a popovídáme si s tamním zámeckým pánem Františkem Kinským. No a budeme také soutěžit o naše kuchařky Sladké Česko. Více se dozvíte na webu pochoutkovirok.cz anebo právě po 10. hodině v našem vysílání. A ještě předpolednem přijme pozvání na návštěvu hudební kavárny Pavla Vítka, hudební publicista Honza Vedral. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemnou neděli.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zhruba 2/3 Poděbrad a několik okolních obcí budou zítra bez vody. Začala houbařská sezóna, nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry, zásobování, nahradit cisterny. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Městský úřad, některé mateřské a základní školy budou kvůli tomu zítra zavřené, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
2: Pobočka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na Žižkově i základní škola Václava Havla by měla být uzavřena. Co se týká mateřských škol, otevřena by měla být pobočka v Palachově ulici a ve Velkém Zboží a ostatních 7 poboček bude uzavřeno.
0: Voda nepoteče také v Pískové Lhotě, Přední Lhotě, v Sokolči, Pňové a Vrbové Lhotě. Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
3: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
0: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezona hřibů.
4: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky. Sport.
0: Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šancelize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3, Olomouc zdolala Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava, o 2 hodiny později začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha.
1: Počasí.
0: Neděle bude jasná až polojasná, odpoledne naměříme mezi 19 a 21 stupni. Zítra mraku o něco přibude, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka se projíždí pouze jedním pruhem, ale aktuálně se nezdržíte. Na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně, silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82, je tam dopravní omezení a projíždí se pouze jedním pruhem, zatím bez držení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tu pochoutkový rok. Slovo má Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8 za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny, z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy Porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
1: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
0: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
1: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
0: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
0: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
2: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
0: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
0: To necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
0: A to až potom, co trochu zase schladne.
1: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
0: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
1: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
0: Co?
1: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
0: Čtyři stejné díly.
1: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
0: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
0: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
0: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
0: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
1: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
0: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali.
0: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
1: Jo, jo, jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
0: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
1: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
0: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
1: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
0: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
1: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
0: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
1: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
0: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
1: A vy?
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosíme za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odhodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak se servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířech, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Pochoutky. Kulinární průvodce pro všechny milovníky jídla.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Nový web usnadní práci filmařům ve středních Čechách. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslance budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z Stan.
4: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
3: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil senát, sejdou v úterý. Filmová kancelář Střední Čechy spustila nový web. Nabízí databázy filmových lokací, přehled regionálních dodavatelů nebo informace o povoleních a záborech. Filmařům má usnadnit přípravu natáčení, pokračuje mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
5: Součástí portálu je také databáze regionálních dodavatelů nebo možnost nabídnout filmařům vlastní lokaci, díky níž se mohou do filmové mapy Středních Čech zapojit i další zajímavé objekty a místa.
3: U sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku otevřou nový skatepark a pump trackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření v 15 hodin je hudební program a taky exhibice na kolech a skateboardech. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
6: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
7: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
6: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
7: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
8: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
7: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Nedělní odpoledne bude polojasné až skoro jasné. Naměříme mezi 19 a 21 stupni. Zítra mraku o něco přibude, nejvyšší teploty vystoupají ke 24 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D5 z Prahy do Plzně čekejte kolonu těsně za Loděnicí, sune se z 10. kilometru, v delším úseku mezi 11. a 27. kilometrem se v pravém pruhu pohybuje vozidlo silničářů a provádí údržbu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a teď už hudební kavárna Pavla Vítka.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
9: V dnešní hudební kavárně určitě přijde řeč na zpěváka Mekyho Žbirku, kytaristu Ivana Krále i rozhlasového režiséra Jiřího Horčičku. O všech totiž napsal knihu Můj dnešní host, publicista Honza Vedral. Na kontě toho má samozřejmě víc. I on sám je ostatně aktivní muzikant. Témat k povídání je hodně. Písniček pro dobrou náladu také. Tady je první z nich, přeji ničím a nikým nerušený poslech.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, hudební publicista Honza Vedral. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste dorazil, že jste přijal pozvání. Těším se na to, protože o hudbě v hudební kavárně se povídat má a já věřím, že se toho i já hodně zajímavého o hudbě dozvím, ale začal bych možná trošku z jiného soudku. Váš tatínek je divadelní dramaturg Jan Vedral. Vaším dědečkem je slavný rozhlasový režisér Jiří Horčička. Tak a vy jste napsal knihu. Jak tomu došlo?
1: No to byla vlastně první knížka, ke který jsem se dostal a došlo k tomu tak, že jsem sobě měl tu touhu, tehdy jsem studoval žurnalistiku a vlastně jsem s dědou na chatě tak si jako povídal, nahrával jsem to a pak jsem to přepsal. A táta k tomu udělal takový jako teoretický rámec, protože se samozřejmě tou rozhlasovou hrou, ve který byl jako Jiří Horčička mistr, zabýval do hloubky. Tak já jsem si vyzkoušel formát, který jsem vůbec netušil, že jako někdy se mu budu věnovat hlouby knižní, byl to teda tehdy knižní rozhovor. A vlastně jsem moc rád, že se to podařilo zachytit, protože až asi později jsem jako docenil, jak významná figura v rozhlase Jirka Horčička byl. Pro mě to byl děda.
0: Jaký to bylo psát vlastně o někom, víte, kdo není cizí, komu máte nějaký vazby osobní, znáte ho a teď vlastně jaký to je, víte, v sobě rozdělit ty dvě osoby.
1: No
0: to znamená,
1: já si myslím, nebo můj přístup vychází přesně z toho, že to je vždycky výhoda, jo, protože vy si samozřejmě k člověku, který ho znáte, můžete dovolit mnohem víc, můžete se ho ptát na otázky, který by asi někdo považoval za víc žinantní a když vám řekne, že ať jdete do háje, tak prostě jdete do háje, ale za chvíli se spolu budete bavit stejně, protože zkrátka tam není toho úniku a definitivního, řekněme, položení telefonu a odejití z místnosti. Navíc já jsem tu knížku psal opravdu jako hodně mladý. Myslím si na první publikaci takovýhleho formátu o takovýhle osobnosti, když se na to podívám zpětně. Takže to byla řada otázek, které jsem si vůbec nekladl, které mě vůbec nezajímaly ty odpovědi. Já jsem to prostě chtěl udělat, byl jsem nadšený, že něco dělám, tak jsem se do toho vrhnul.
0: A byl jste opravován, jako bylo vám v tom hodně pak jako zasahováno, nebo tenhle ten váš záměr, který jste nám teď vlastně jakoby vysvětlil, vyšel?
1: Co se týče obsahu, tak nějaký zvláštní opravy tam nebyly. Já už se na to popravdě jako moc nespomínám. Spíš se tam asi řešily jazykové věci, protože já jsem v té době opravdu jakoby vstupoval do té publicistiky a byl jsem strašně na to jako nabuzený a strašně jsem chtěl, aby všichni jako četli ty moje pádný slova a ten jazyk, aby byl jiný, aby nebyl strnulý, aby to mělo rytmus, aby to bylo drzý a provokativní. A pro takovýhle typ publikace si nejsem jistý, jestli to byl vhodný přístup, ale asi jo, protože se to stalo v té době, kdy se to stalo. Ale jak říkám, povedli se tam zachytit snad jako část, když sedíme tady v Českém rozhlase, tak dějin a důležitých dějin Českého rozhlasu, aniž by to byl můj primární záměr.
0: A řekněte mi ještě, než si pustíme další píseň, přece jenom je to takové specifické povolání hudební publicista.
1: Ano.
0: Jak se k tomu vlastně člověk dostane, nebo jak se jim stane? Tak.
1: No tak velká pravda hudební publicista je, že většina hudebních publicistů jsou zkrachovalí muzikanti, kterým to zkrátka nevyšlo. Ale to důležitý na tom je, když pomineme tady ten vtip, je ta vášeň k hudbě, kterou já si myslím, že nějakým způsobem člověk v sobě musí mít. Já jsem se hudbě věnoval od malička. Jste na začátku říkal, že jsem aktivní muzikant, no jako jsem, ale jako u slova muzikant já se zdráhám. Já to mám na nějaký jako hobby úrovni, přestože se mi povedlo hrát jako koncerty pro tisíce lidí, nechápu to do dneška. Ale je to furt jako ten nějaký amatérský vášnivý přístup k tomu. Takže to si myslím, že je základ k tomu, aby se člověk stal hudebním publicistou, ale mě k tomu povolání dovedla novinařina, vášeň k psaní.
0: Ano, jestli jsem to správně pochopil, hudební publicista musí mít rád hudbu a když k tomu ještě je novinář, tak je to ideální kombinace, je to tak?
1: Já si myslím, že úplně přesně tak.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Mým dnešním hostem je hudební publicista Honza Vedral. Honzo, vy jste vlastně absolvoval mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.
1: Ano.
0: Už během studií jste začal přispívat do časopisu, a to si pamatuju, Rock a Pop.
1: Ano.
0: A do české mutace Rolling Stone.
1: Ano.
0: A několik let, a to si taky pamatuju, jste pracoval v kulturní redakci deníku Mladá fronta
1: to
0: Dnes.
1: To byla velká škola. No.
0: Ano, ano. A to chápu. A od roku 2015, což už je dlouho, jste šéfredaktorem online časopisu Headliner.
1: Je to tak.
0: Toho, co všichni teď sledujeme, co o nás napíšete, když vydáme alba.
1: To je skvělý. To já bych si vůbec nepředstavil v době, kdy jsme Headliner zakládali, že mi tady to řeknete. Já jsem si myslel, že hudební časopisy skončily a opravdu bych neřekl, že o 10-11 let později tady budu sedět a Headliner bude, doufám, aspoň jako respektovaný médium. Přesto jsme furt malinký časopis.
0: No možná malinký, ale je fakt, že tu odbornou veřejnost vaše názory zajímají a já třeba si vždycky rád o některých těch počinech u vás jako přečtu, protože vlastně je to pro mě takový seriózní zdroj.
1: To děkujem.
0: Vy jste taky obdržel v roce 2016 a 17 cenu Hudební novinář roku a od roku 2017 jste předsedou Rady České hudební akademie.
1: Ano, to
0: pozor.
1: Je taky pravda, ano.
0: Ale to je hezká funkce.
1: No to je hezká funkce, to je taková funkce, jenom aby to bylo spíš jako na papíře. Já na ty funkce a ceny moc nejsem. Mě teda Mackie mi říkal, když jsem dostal tu novinářskou cenu, říkal, buďte na to hrdej, že jste, nebo jako, že jste dostal tu cenu. To jako nestejte se za to, to je dobrý. Jako, chlupte se tím. Já říkám, no, jako, fajn, někdo mi dal nějakou cenu. No a Česká hudební akademie, to je jako sdružení akademiků, který vlastně rozhodují o vítězích cen Anděl. Takže tam je to spjatý s těma cenama Anděl, kam mě přizvali z IFPI a z Luv Production, abych se jim takzvaně staral o tu akademii. Takže to je taková jako funkce, že si myslím, že to je správně, aby tady ceny Anděl byly. Vím, že jakkoliv to nastavíme a snažíme se to vždycky nastavit dobře, takže mě někdo bude za to nemít rád, jak to dopadlo.
0: Tak to je vždycky, no, to je vždycky. Není člověk ten, který by se líbil lidem všem a zavděčil. Ale u té akademie vlastně hudební naší, tam teda záleží nejenom na tom komerčním ohlasu,
1: jasně,
0: ale zřejmě se akcentuje ten umělecký.
1: No, to je právě to, že v té akademie kolem nějakých 500 lidí dohromady, ještě jsou rozdělení do různých žánrových akademií podle toho svojí specializace a jsou tam smíchaný vlastně lidi z různých koutů hudební branže, takže tam jsou samozřejmě my novináři, jsou tam ale hlavně samotní umělci, jsou tam producenti, jsou tam pořadatelé koncertů, jsou tam zkrátka různí lidi, kteří na tu hudbu koukají z různých hledisek
0: ano.
1: A něčem se protnou a to jsou ty výsledky potom. Jo, a je tam nutný, když do toho člověk vstupuje, tak si uvědomit, že těch lidí je přes 500 a je velká pravděpodobnost, že se neprotnou na tom, co sám považuje za to nejlepší.
0: Ale faktem je, že když se člověk ohlídne potom třeba i s odstupem času na ty výsledky a na ty pozůstalé z těch, co dostali to ocenění, tak vlastně si uvědomí, že v podstatě potom v tom průběhu času a jak ta historie hudební jde dál, musím říct, že se vám opravdu takový ty mezníky podaří většinou vychytat a ocenit.
1: Já myslím, že ta zpětná funkce, protože většinou přesně ty kritiky, řekněme, nebo tak jsou soustředěné na to, co se stalo vlastně v ten okamžik, na tu pěnu dní, prostě, která stejně pomine a bude pryč a kdo si co vzal na sebe a kdo, jestli zaspíval špatně, nebo mu to neladilo, blbá spolupráce, dobrá spolupráce, blbý vtipy moderátora, dobrý vtipy moderátora. Tady ty věci všechny pominou, ale přesně jak říkáte, zůstanou ty výsledky, které potom v rámci toho času už dávají nějaký obraz doby. A to je ta věc, která mě na tom zajímá vlastně, protože myslím si, že když jsme se bavili o té hudební publicistice, tak to je naším úkolem, jako zachycovat nějakou způsobem tu dobu a akcentovat to, co je v ní pro nás, který v ní žijeme, v tu chvíli důležitý. Historicky to bude třeba něco úplně jiného, ale to se zatím nedozvíme.
0: Dobrá hudba vždycky přežije.
1: Jo, to ale souhlasím, protože ty starý pardálové sice možná neválcují tady nejposlouchanější, nejstreamovanější skladby, ale jsou základem každého vydavatelství, je ten back katalog a vrací se k němu čím dál tím víc lidí a fakt už máme jako monumentální historii hudby, která je neskutečně zajímavá a je v ní hromada neobjevených zmiňovaných příběhů a to mě vrací zpátky k tomu, jako proč čím dál radši trávím čas tím, že píšu ty knížky, protože když se člověk podívá uceleně na něčí život a hudební vývoj, tak je to úplně jiný obrázek, než když si jednou za dva roky přečte třeba recenzi nebo rozhovor k albu, který udělal ten člověk.
0: Tak pojďme si teď zahrát písničku a právě k jedné z těch knih bych se po ní rád vrátil.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hudební publicista Honza Vedral je mým dnešním hostem a já bych se rád vrátil otázkou vlastně k vašim knihám. Určitě jedna z těch, které třeba veřejnost, nejen ta odborná, zná nejvíc, je kniha o Mirovi Žbirkovi, nazvaná Zblízka, která vyšla v roce 2016.
1: Potvrzuju vaše slova, prodalo se jí nejvíc z těch, který jsem napsal, takže určitě to tak je. Pro mě to byl zásadní vlastně vstup. My jsme předtím mluvili o Jiřím Horčičkovi, tak to byla fakt taková publikace, kde já jsem nevěděl, v jakém světě jsem, ale tady to bylo Meky s Katkou mě pozvali na večeři a jakoby seznámili mě s tou myšlenkou, že by chtěli, aby o Mekym vznikla kniha. A já jsem říkal, no to by měl někdo určitě napsat. A oni říkali, no to by bylo dobrý, kdybys to napsal ty. A jsem říkal, ale já jako v tom nemám tu zkušenost. Nevím, jestli můžu psát o době, kterou jsem vlastně ani nezažil, protože jsem nebyl jako na světě vlastně a co by posluchač, to není moje doma, že
0: ano,
1: doba,
0: ano.
1: Kdy Meky získal Zlatýho Slavíka a napsal ty zásadní vlastně hity, ze kterých potom to.
0: Ano.
1: Ale Meky byl v tomhle tom jako speciální. On hodně věřil mladým lidem a přístupu, který se mění. On říkal to slavný jako svoje rčení, že populární hudba je jedna z mála odvětví, kde se starší učí od mladších a dával velikánskou důvěru lidem, ve kterých něco cítil. Tak ve mně asi něco jako ucítil nějakým způsobem, jsme si porozuměli asi během nějakého rozhovoru a vlastně mi svěřil tady to zprávu o svém životě, přestože neměl jsem reálně, jako nenapsal jsem publicistickou knihu, napsal jsem jeden knižní rozhovor o předtím. Tak mi to svěřil a já mu za to nepřestanu být vděčný. Já jsem tehdy musel udělat docela jako velký rozhodnutí, jestli si dodělám doktorát, nebo napíšu knížku o Meky Žbirkovi, protože mě už zbývalo jenom dopsat disertaci a zvolil jsem tu praxi tehdy a jsem za to do dneška rád, protože opravdu člověka to jako oproti normální redakční práci posune trošičku někam jinam a otevřel se mi úplně jiný svět. A hlavně jsem poznal neuvěřitelný příběh Mekyho Žbirky.
0: No právě, to se chci zeptat, jaký byl při těch rozhovorech, dokázal se otevřít? On byl takový anglicky distingovaný, odměřený, byl takový trošku...
1: Já bych neřekl, že odměřený, ale Meky byl jako profesionální každým colem. On mi třeba popisoval, když jde do studia, jakým způsobem se chystá. Jo? On neexistovalo, že by přišel před mikrofon a nebyl připravený na to, co dělá. Zvláště potom, když pak byl třeba v Abbey Road. Jo? On říkal, tady jsou všichni, jako tady je všechno zapojený, tady je všechno připravený a čeká se jenom na mě. A já tam nebudu něco hledat, já budu prostě absolutně připravený. A myslím si, že i takovej byl na těch rozhovorech, protože my jsme jeli vlastně podle jeho diskografie a tu jsme provazovali s jeho životem, což jsem zjistil, že je mnohem provázanější, než by člověk řekl. V těch písničkách je strašně moc věcí o jeho osobním životě. Kdo by to řekl u popových písniček, že jo? Ale je to tak. A on teda přišel vždycky na ty naše setkání, které byly tehdy tam v hotelu Alcron. A povídali jsme se nad těma albama a sypal to ze sebe vlastně jako neuvěřitelně dobře. A pak došlo k tomu, že jsme měli takovou dlouhou pauzu mezi těma našima, tady těma soare, kdy jsme si povídali hodiny a hodiny. A já jsem si myslel, že jsme v tom příběhu o pár jako kapitol ještě dřív a vlastně jsme znova probrali ten samej úsek a já jsem pak srovnal ty nahrávky a ten Meky si fakt nevymýšlel, protože on mi to řekl víceméně úplně stejně ty věci. A musím ocenit, že zachoval tehdy jako přesně to gentlemanský a že mi neřekl, o tom už jsme mluvili minule, Honzo. Ale normálně mi to řekl, samozřejmě trošku se to rozvinulo a já jsem si jako ověřil, že ten chlap byl fakt frajer. A důležitá věc,
0: ano.
1: Do té knížky mi nezasáhl jediným škrtem. Všechno, co jsme
0: zeptat.
1: Si řekli, to tam zůstalo.
0: On to, ale tuhle tu britskou, já tomu říkám britská preciznost. On to měl nejenom v hudbě, on to měl i v životě a měl to i v přístupu, když jsem ho sledoval třeba při společných natáčeních v televizi a tak dál. A to jsem na něm vždycky obdivoval. Ale Honzo, mě by ještě zajímá jedna věc. Co ten doktorát? Už je?
1: Ne, doktorát samozřejmě, omlouvám se rodičům, doktorát už se nestal nikdy, protože potom přišla nabídka napsat životopis Ivana Krále, pak když Meky odešel, tak jsem napsal vlastně, no, rozšířil jsem ten jeho příběh, který je v té knížce jako o muzice, tak o ten osobní ještě víc rozměr knížce Catherine, která je vlastně o ženě jeho života.
0: A na to všechno se vás za chvilku právě chci zeptat.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Honza Vedrá, hudební publicista a autor knih také, je samozřejmě tím pádem, pochopitelně to spolu souvisí, je mým dnešním hostem. Takže Ivan Král v roce 2019, neuvěřitelný Ivan Král se jmenovala ta publikace. Já jsem vlastně Ivana Krále poznal jenom, jestli můžu takovou jenom malou vsuvku, díky svému kamarádství s Robertem Vanem. Když jsem chystal na přelomu milénia takový jako album, kde jsem se chtěl jako jednak ohlídnout a jednak jsem chtěl něco nového a chtěl jsem něco úplně, co jsem ještě neměl, nechtěl už jsem tolik tu pop music. Tak mi právě Robert domluvil Ivana Krále, který mi z Ameriky poslal nějaký demáč. Já na něj napsal text a dodnes to pokládám za jednu z nejhezčích písní, co jsem kdy naspíval.
1: A to já jsem autor knihy o Ivanu Králově a vůbec nevím, že vy máte písničku od Ivana. Ale...
0: Ano. Je to asi jedna z největších rarit v oblasti pop music, ale je to tak. On byl takový hodně svůj, že jo? Takový samorost.
1: Absolutní, ale je to zase jako naprosto neuvěřitelné. Příběh, ta knížka se taky jmenovala Neuvěřitelný Ivan Král, protože opravdu, když se na to zase jako podíváme s tím zpětným zrcátkem, tak z českých muzikantů jako se vlastně nikdo jako nedosáhl takových věcí,
0: ano,
1: jako ten Ivan. Jasně, tady Jan Hammer, aby mě někdo jistě, tady neřekl, jo, těch příběhů jsou, ale bavíme se o tom jako rokovém světě, ano. Tak on byl opravdu u začátku prostě, byl s Patti Smith v kapele, byl prostě s Iggy Popem, s tady tím bláznem. Jako, a pak, když mohl se vrátit z té emigrace, tak tady odvedl jako neuvěřitelnou práci na podobě český populární hudby. On jako ve své nenápadnosti, vlastně on vždycky říkal, pustil tam tu špínu, jo, jako na tu kytaru. Nebyl žádný jako čistič nebo producent takový ten, co to hlídá, ale fakt takový ten, jako co hlídá tu atmosféru a ten správný vibe toho všeho a jenom tím, že je, tak to dá těm muzikantům tu jistotu, jo. Tak on fakt formoval strašně jako důležitou část českých hudebních dějin a to, jak zní Ivan Král, prostě fakt neuvěřitelný člověk a věci, které se mu staly, nebyly často hezký. Věci, které dělal, taky občas nebyly jako hezký, ale stejně to byl jako neuvěřitelný frér a zase jako moc se tou prací a tím povídáním se s ním a psaním dostat do toho jeho světa a kus ho aspoň jako pochopit a nasát, to byla jako ohromná zkušenost pro mě.
0: A když jste se pak vrátil teda v další knize potom takovému osobnějšímu vlastně ze života Mekyho Žbirky, tedy vlastně příběh Kateřiny Žbirkové a vydal jste knihu Katrin, to bylo v roce 23, to bylo předtím, než...
1: Ne, to bylo až bohužel jako vlastně
0: co
1: nás Meky opustil. A právě proto jsme si, bylo to jako citlivý tehdy, jako, ale říkali jsme si, že fakt v té knížce byla část toho příběhu jako nedopověděná. To byla ta hudební publicistika, jo. A tady to opravdu ta knížka Katrin vznikala se záměrem ukázat víc, jaký byl Meky jako člověk, protože myslím si, že byl fakt výjimečný i v tomhle ohledu a že to vůbec jako v populární kultuře, v showbiznesu, v hudební branži, to není jako, není to vůbec samozřejmé.
0: Kateřina samozřejmě, jednak je to žena,
1: ano.
0: Jednak by to byla manželka.
1: A manažerka,
0: přesně. A teď, jak se to vlastně, jako, jak se vám to podařilo tohle všechno do té knihy vměstnat a obsáhnout?
1: Hele, já jsem zjistil, že oni ty muzikanti,
0: no,
1: a to jsou málo kdy sami, prostě jako u sebe nějakého svého partnera, partnerku vždycky mají. A vždycky, teda z mých zkušeností, ty, o kterých píšu, vždycky na těch lidech, který vytvářejí to prostředí, muzika to je strašně moc záleží, jo, že to není jako génius, který si sedne, osvítí ho, ale to, nebo jasně je, ale aby ho osvítilo, tak k tomu musí mu někdo vytvářet ty podmínky.
0: Ano.
1: A není to,
0: ano,
1: většinou to není vůbec lehká práce pro toho partnera. Jo? A myslím si, že v případě, teda zůstaneme u Katrin a Mekyho, myslím si, že tam došlo jako k velice vzácný jako symbioze toho pracovního a osobního života, že to je opravdu jako výjimečný, protože ona se prostě postarala o to, aby se ten Meky nemusel o nic starat, kromě té hudby samotný. On dělal zásadní rozhodnutí, ale jinak prostě mu všechno zařídila a zařídila mu to, aby měl jako podněty a zážitky. Celý to natáčení v Abbey Road, naprostej jako nesmysl. On to nepotřeboval ke své kariéře, ale potřeboval to osobně k tomu, aby vlastně ten svůj hudební příběh uzavřel tam, kde vlastně začal, tou láskou k těm Beatles, k té Anglii a k tomuhle prostředí. Tak on tam fakt byl tam s kapelou Paula McCartneyho. Tohle prostě dárek fakt za všechny
0: to
1: prachy.
0: Úžasný,
1: myslím si, že jako doslova.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Hudební publicista Honza Vedra stále sedí proti mně a mě teď jako, když jste ten hudební publicista, co si spousta lidí třeba nedokáže vysvětlit. Já ano, protože jsem z branže. Co vlastně dělá hudební publicista?
1: Hudební publicista píše o hudbě a to se dá samozřejmě jako spoustou způsobů. Jo? My si můžeme představit tady hudebního kritika, který má vyskládaný ty CDčka a takhle jedno za druhým popravuje. Nebo je to taky ale člověk, který se potkává nebo setkává s muzikanty a dělá s nima rozhovory, právě vyzobává jejich příběhy.
0: Ano.
1: Dělá reportáže z toho, jak se povedly nějaký koncerty. Snaží se zachytit ty unikátní momenty, které vždycky zmizejí po tom vystoupení, aspoň nějaké jako zakonzervovat, stejně jako to dělá třeba fotograf. Snaží se samozřejmě uvádět věci do souvislostí, to znamená, k tomu, co patří žánrově, proč se to děje, jako pochytit celou tu hudební branži, která přestože už není takovým jako obrovským fenoménem, jako byla třeba v 60. letech, tak je neustále hudba je prostě součást našich životů.
0: No ale teď si vemte, že je doba sociálních sítí, každý si může přečíst tisíce hodnocení na internetu, každý posluchač si může na různých platformách udělat svý vlastní playlisty, tak k čemu podle vás je dneska hudební kritik?
1: Já si myslím, nebo já jsem o tom přesvědčený, jo? My žijeme v době, kdy vychází tolik hudby v jedné minutě, v jedné hodině, teď vychází tolik hudby jako nikdy předtím v historii. My jsme jako v naprosto neprostupném moři hudby. Jo? Co si pustím? Můžu to nechat na algoritmu samozřejmě, můžu si počkat, jestli mi tam Spotify nacpe nějakou svoji AI kapelu z umělý inteligence, ze který už žádný muzikant neuvidí ani korunu, protože už je to všechno jako zaběhlý. A nebo můžu dát třeba na někoho, ke komu mám důvěru, protože čtu jeho články, líbí se mi jeho vkus a něco mi doporučuje. Tak třeba to si myslím, že je naše role, která je furt nezastupitelná.
0: A co podle vás je kritérium špatné a dobré desky nebo dobrého alba, tak jsem to myslel.
1: Ale spousta lidí si myslí, že prostě tady je jaká objektivní kritika přesně, která jako všechno zařazuje a všechno někam jako patří tak, jak má. A to, co my řekneme nebo napíšeme jako hudební publicisté, to je jako absolutně netesená pravda. Tak to není. Pravda je taková, že vždycky zatím, za každým textem, a v dnešní době je to důležitější než kdy dřív, stojí nějaký člověk. A ten člověk má za sebou nějakou svoji činnost, nějaký vkus, nějakou stopu a z té vychází a tu dá do toho textu. Můžu říct, a já určitě napíšu článek, který je blbej. A když mi někdo řekne, napsal si blbost, já řeknu buď jo, nebo řeknu ne, myslím si to, že to takhle je. Takže my se bavíme samozřejmě o srovnávání jenom vkusu. Něco mi sedí, něco mi nesedí. Něco si pustím, líbí se mi to, něco si přečtu, líbí se mi to, nelíbí se mi to. Je to takhle jednoduchý. Je to prostě subjektivní věc.
0: A dokážete jako hudební publicista třeba tu desku odsoudit, pokud se vám opravdu nelíbí slovem špatná deska, anebo dokážete naopak jako pochválit, když vás tam něco opravdu, víte, chytne něco, co jste třeba nečekal, nebo co vás překvapí?
1: Já si obecně myslím, že takový ty prostřední hodnocení, já tomu říkám 60-70%, jo? Já to nemám moc rád, protože to je takový, jak neurazivý, nenatchne. Já si prostě myslím, že zásadní esence v hudbě, nebo v čemkoliv, jakýkoliv umělecký činnosti, je vášeň. A myslím si, že to patří i do psaní o hudbě. A pokud se mi něco líbí, tak sakra řeknu, že se mi to líbí a je tam dobrý tohle a tohle a proto byste si to měli poslechnout. A jestli se mi něco nelíbí, tak to řeknu přesně tak. Je tohle blbý, měl bys to udělat líp, ale možná to chceš dělat takhle, klidně to takhle dělej, ale podle mě se ti to nepovedlo. Myslím si, že je to zdraví i pro toho umělce, když má takovýhle feedback, protože příště se nad tím třeba zamyslí. Na druhou stranu samozřejmě já jsem byl v mládí fakt jako ranař a některé svoje odsudky, vysloužil jsem si za to i tady jako písničky, kde Honza je kritiku král a podobně, zcela zaslouženě, ale já to beru jako součást té hry a to, co je zábavný na té branži, který děláme, že když se s někým špičkuju v těch textech, tak to dostanu zpátky a je to naprosto fér. Patří to k tomu a zase spěju k tomu. Není to jako usedlá věc, psaní o hudbě nebo hudební branže, není usedlá věc, kde můžeme říct, věci jsou správně, věci jsou špatně. Je to nějaký dialog, který je zábavný vést. A i to je podle mě práce toho hudebního novináře, protože tím samozřejmě k té desce ve finále, ať už napíšu jako skvělá nebo hrozná, tak ní přitáhnu nějakou pozornost a někdo si to poslechne a ten názor si nakonec udělá sám.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: současnej. Poslal bych tam Adama Krofiána z The Atavists, naprosto fenomenální kytarista, skvělej.
1: A ještě by mě zajímalo, kterou hudbu si vy sám pustíte, když nechcete být publicista, ale prostě jen posluchač?
0: Já si pustím hudbu, ze který jsem vzešel a která je taková jako paralelní k mojí kariéře hudebního publicisty. Jo. Bude to nějaký reggae, něco prostě z jamajské kultury, protože to je vlastně věc, který já se aktivně věnuju, krom toho, že tady píšu plameně o hudbě, tak hraju prostě na saxofon a mám obrovský štěstí, že jsem si v posledních letech jako zahrál s takovýma lidma a na takových místech, že tomu vůbec nerozumím, jak se mi taková věc povedla.
1: A máte nějaký plány, čeká vás něco, nějaký projekty nebo něco, co byste nám třeba, o co byste se s námi chtěl podělit?
0: Co se týče jako hudby, jo, tak chystám teď vlastně 16. října v Malostranský Vesedě, ale na půdě, a potom 17. října v Českém Brodě, v jejich kulturním tam centru Cvik, chystám vlastně koncert Donovana Kingje, což je jamajský nebo britsko-jamajský zpěvák, kterýmu děláme doprovodnou kapelu se skvělým českýma muzikantama, ještě s Nigelem Andersnem, což je zase z Londýna člověk. A potom v listopadu, myslím, že 23. listopadu, že je koncert Roye Ellise v Malostranský Besadě, což je člověk, o kterém jsem taky napsal knížku, a to je naprosto neuvěřitelný performer, a kdo neviděl mistra Simaripa Roye Ellise naživo, měl by se na to podívat, protože to je fakt praotec, nebo jeden z praotců tady té muziky. To, jakou show dokáže udělat, naprosto neuvěřitelný, a jeho životní příběh. Takže tady to jsou určitě věci, které bych z toho hudebního branku jakoby vypíchnul. A jinak teda, jak jsem říkal, dokončuju knížku o Radimu Hladíkovi, která by měla vyjít na podzim, bude se jmenovat Radim Hladík má hra. Tak to si myslím, že je zase další jako obrovský silný příběh český.
1: Co určitě, tak to se budeme všichni moc těšit. Já vám přeji, aby vám nejenom tyto plány vyšly, ale by vás napadly spousta dalších, ale vy jste taková docela jako nabitá, na mě působíte taková osobnost, která s tímhle asi problémy nebude. Takže ať vše vychází.
0: Děkuju, vám taky.
1: A děkuju za to, že jste přišel, a hlavně, že jste si se mnou tak hezky a s našimi posluchači tak hezky o hudbě povídal. Dokonce mám takový pocit, snad se neklamu, že teď už se slova hudební publicista nebudou někteří tolik obávat.
0: Ať se klidně bojí, ale hlavně, víte co, hlavně ať lidi chodí na koncerty, ano, poslouchají hudbu, a fakt pro ty muzikanty to dneska není úplně lehký se v tom digitálním prostředí jako uživit a prosadit. Ano. A já si myslím, že to je zásadní, že se musíme vrátit k tomu, jako že zatím stojí reální lidi a nabízejí reální prožitky, a to je to nejhezčí, co v dnešní době, která je prostě digitální, můžeme mít.
1: Milí posluchači, tak k tomu už nemám co bych dodal, protože tady bych neměnil ani jedno slovo. Jenom bych připomenul, že mým dnešním hostem v hudební kavárně byl Honza Vedral, hudební publicista, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zhruba 2/3 Poděbrad a několik okolních obcí budou zítra bez vody. Začala houbařská sezóna, nejlepší podmínky jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry. Zásobování nahradit cisterny. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Městský úřad, některé mateřské a základní školy budou kvůli tomu zítra zavřené, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
3: Pobočka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na Žižkově i základní škola Václava Havla by měla být uzavřena. Co se týká mateřských škol, otevřená by měla být pobočka v Palachově ulici a ve Velkém Zboží a ostatních 7 poboček bude uzavřeno.
2: Opravený bazén může nově využívat základní škola Vebrova v pražských Košířích. Na délku měří 25 metrů, na šířku necelých 10,5. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové stála rekonstrukce bazénu téměř 100 milionů korun.
4: Rekonstrukce byla nezbytná, protože bazén z přelomu 70. a 80. let minulého století dospěl do špatného technického stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď s ní máme moderní bazén se závodními parametry.
2: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezona hřibů.
5: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy, hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
2: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Českým basketbalistkám před druhým zápasem na mistrovství světa narušil spánek požární poplach. Krátce po 2 hodině ráno museli spolu s dalšími týmy opustit hotel v Berlíně, informovala o tom agentura DPA. Češky nastoupí ve 14 hodin a 30 minut proti Číně. Obě reprezentace budou hrát o první vítězství na turnaji. Češky na úvod prohrály s Itálií, Číňanky se Spojenými státy.
0: Počasí.
2: Nedělní odpoledne bude polojasné až skoro jasné. Naměříme mezi 19 a 21 stupni. Zítra mraku o něco přibude, nejvyšší teploty vystoupají ke 24 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D5 se z Prahy do Plzně čekejte frontu těsně za Loděnicí, sune se z 10. kilometru. Dnes v delším úseku mezi 11. a 27. kilometrem se v pravém pruhu pohybuje vozidlo silničářů a provádí údržbu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly polední zprávy a teď už vaše písničky na přání a Iveta Chlumská.
6: I já vám přeji hezké nedělní poledne.
0: Písničky na přání.
6: Dobrou chuť k obědu, pokud si ho dopřáváte, a příjemný poslech muziky, kterou si sami vybíráte. Ať už prostřednictvím naší SMS brány, ve tvaru STC Mezera váš text, píšete své SMSky, odesíláte na číslo 90 01 04. A taky mi píšete elektronicky přes webový formulář, ten je vám zase k dispozici na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz. Tak pojďme na to, právě začínáme.
0: Písničky na přání.

0: užívat svět.
1: Tak si pojďme užívat hodinu písniček na vaše přání. 9 minut po 12. právě začínáme. Píšete mi na rozloučenou zatím jen s létem. Posíláme vzpomínkovou písničku na Nesmrtelnou dvojici Iveta Simonová a Milan Chladil, kteří právě vstupují do domovu Janiček v Podmokách a v Poděbradech i k milé Jindře v Benešově, ke dvěma Aničkám v Kutné Hoře a v Úpici i na Vysoké ke Květě s Romanem. Snad vzpomínka zahřeje také srdce tlukoucí ve studiu a všech věrných posluchačů u mačů, to by moc potěšilo i Janu a Zdeňka v Rakovníku. Tak nás potěší píseň zcela jistě, ale já musím říct, že s létem se ještě neloučíme, dovolím si nesouhlasit, stále ještě trvá a bude tu až do 23. září. Tak ho užívejte.

Příjemné nedělní odpoledne píšete mi dál, vám i posluchačům. Dnes posílám i Ivetu hudební narozeninový dárek za paní Liběnou Procházkovou a přeji zdraví, klid a spokojenost. Všem rozhlasovým přátelům prima poslech napsala babi Jarka z Kladna. No a písničku od Marcela Zmoška k narozeninám Liběnce Procházkové posílají i Hanka a Jiřinka a přejí hlavně ze srdce zdraví a štěstí. Gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky na přání.
1: A nedělní polední společnost vám dělají písničky na vaše přání. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračujeme, píšete mi příjemné nedělní vysílání, Iveto. Zdravíme vás a všechny přátele. Dnes má narozeniny naše kamarádka Liběnka Procházková z Příbrami. Milá Liběnko, dnes prožíváš krásné chvíle sváteční a my přejeme krásné narozeniny, bohaté na štěstí, lásku, něhu, radost, spokojenost a zdraví. To je poklad pravý. A andělé, ať tě chrání, to ti od srdíčka přejí dvě Jarmily. O stejnou písničku píšou také Janiny, Iveto, zahrajte k narozeninám Liběnce Procházkové, taky Haničce Malinové a Vendulce Čajanové. Všem, milá děvčata, přejeme jen to nejlepší a hlavně zdraví a radost. No a všem moc gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

krásné chvíle v podání Evy a Vaška a krásný narozeninový den přeje Liběně Procházkové, píšete dál. Milá Liběnko, každý den je darem, nezmeškej proto žádnou příležitost k radosti. Přeji ti dobré zdraví, rodinnou pohodu, aby se ti dobře dařilo a životem tě provázela láska a taky trochu štěstí. Dnešní den prožívej naplno s úsměvem na tváři a radostí v srdci, to přeje Jindra.

0: taky přát. Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Jsou tu stále nedělní polední písničky na vaše přání. Píšete mi dál k narozeninám Haničce Malinové a Vendulce Čajanové. Přeje všechno nejlepší Světla a posílá duet s láskou a zdraví i Libušku a taky Jiřinku. A podzimní pohodu přeje úplně všem.

0: řekneš jen halo, to by mě hřálo, jo, to by mě hřálo, to by mě hřálo.
1: Tak to byla Prokřehlá a Naká, my vás zahřejeme další písní, prosím zahrát je naprosto nezbytné k narozeninám Hance Malinové a Vendulce Čajanové. Hodně lásky, štěstí, zdravíčka a vše nejlepší přeje Anička z Kutné Hory. Je naprosto nezbytné.

0: Písničky na přání.
1: 2,5 minuty po půl jedné jste stále ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a písniček na vaše přání. Píšete mi, zdravím vás a dnes dám zahrát Liběnce Procházkové k narozeninám báječnou ženskou a přeji moc zdraví, štěstí, lásky, ať se má krásně, napsala Maruška z Malče.

Michal Tučný, jeho báječná ženská, báječné nedělní poledne přejeme. Další písnička, krásnou neděli z Rakovníka přeji vám do Karlína i všem posluchačům a prosím zahrát k narozeninám Haníčce Malinové, Jiřího Korna a píseň Píšu pastelkou. Vše nejlepší přeje Veronika.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Ano, v našem vysílání tady na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy stále písničky na vaše přání. Stříbrný měsíc teď zní a paní Liběno, na rozky dneska máte, tak ať vás radost bez nesnází v dalších letech doprovází. Hodně zdraví, štěstí dost, málo smutku, žádnou zlost. Tak to přejí Stáňa a Alča.

Iveto, prosíme o zahrání Stáňa Alče, Věře Koníčkové, Marušce a Zdeňkovi, Marušce do Malče, Aničce do Kutné Hory a Jarušce Plavcové. Napsali Květa a Roman z Vysoké.

0: Písničky na přání.
1: Dobrý slunný den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu, tak to si přeje syn Karel. Kde kdo?

O pane náš, zpívala Věra Martinová. Poslední vaše přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače, taky vám do studia jen tak pro radost napsala Petra Skladna od Vladimíra Hrona. 13. hodina přinese zprávy s Tamarou Kocůrkovou a po nich hned výlety s Pavlem Kudrnou. Mějte hezkou neděli.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Pojišťovny budou nově upozorňovat na rizika na každý měsíc. Některá nástupiště na autobusovém nádraží ve Slaném na Kladensku mají nové přístřešky. Čekáme slunečno a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
2: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
3: Považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
2: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
4: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
2: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Autobusy ve Slaném na Kladensku zastavují nově na hlavní silnici před autobusovým nádražím. Opatření má zrychlit provoz. Dělníci tam taky přemístili přístřešky na zastávky, kde staví nejvíc spojů, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která dopravu v Praze a okolí organizuje.
5: Na stávajícím stanovišti u budovy nádraží nebyl žádný přístřešek a odjížděly odtud poměrně frekventované autobusy, takže jsme přeuspořádali stanoviště, přečíslovali je tak, aby ty nejvyužívanější linky měly vždycky blízkosti přístřešek.
1: Praha získala stavební povolení pro přístavbu základní školy v Šeberově a nové gymnázium pro 16 tříd. Součástí bude i tělocvična, jídelna a venkovní atletická dráha. Stavební práce mají stát asi 890 milionů korun.
6: Výstavba má trvat zhruba 22 měsíců a do nových tříd by měli žáci nastoupit v září roku 2028. Některé odborné učebny v základní škole budou sdílené s gymnáziem a obě budovy budou propojené. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas. Sport.
1: Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šancelize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad Zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3, Olomouc dolala Bohemians 3-0. Před pár minutami rozehrála Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava. V 15 hodin začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha. Počasí. Nedělní odpoledne bude polojasné až skoro jasné. Naměříme mezi 19 a 21 stupni. Zítra mraku o něco přibude. Nejvyšší teploty vystoupají ke 24 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy buďte opatrní za sjezdem na Vlašim. Na 45. kilometru máme hlášený požár vozidla. Na místo spěchají hasiči, zatím se projíždí. A na silnici 16 na trase ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle trvá kratší zdržení. Z obou stran je to kvůli omezení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec. Jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Ještě jeden raz.

0: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou. A to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
2: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
1: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšenina na tomto místě, které okolní lidé říkají mohyla mrtvá.
2: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
1: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
2: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
1: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
2: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
1: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
2: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
1: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tama. Z letiště však můžete odbočit x severu a vypravit se k Vysokému kameni.
2: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
1: Ano, jezera, Otmuchovské a Nyské jezero.
0: Na tajemné místo Rychlebských hor nazývané Sedm křížů jsme se vydali společně s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra a naším olomouckým kolegou Miroslavem Kobzou.

Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů, určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

va tout.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise. A také naše karlovarská redaktorka Jana Stříčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říkáme Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary. Projíždíme tunelem vlastně skálou.
2: Ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
1: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
1: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: A teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. No. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
3: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
4: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
5: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vylenčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
5: Ne. Většinou se dělou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti. To je, když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co se díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Stříčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Wirschmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
1: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinský Denis d'Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše. Vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu, a ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem, a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný Voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pravidla naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci. Vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Votice dnes otevřou skatepark a pumptrackovou dráhu za 10 milionů korun. Zítra bude polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré odpoledne. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Liter Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Liter nafty skoro 46 korun, někde se blíží i k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Dnes se v 15 hodin otevře u sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku nový skatepark a pumptracková dráha. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exhibice na kolech a skateboardech. Vedení Prahy chce vybudovat dva nové sběrné dvory. Jeden má vzniknout v Řepích za garážemi dopravního podniku, druhý ve Zbraslavi na křížení ulic Strakonická a Bartoňova. Záměr schválili radní hlavního města. Potřebné pozemky má Praha vykoupit do konce roku. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana zatím není úplně jasné, kdy město dvory otevře.
3: Nicméně v případě lokality Zbraslav odhadujeme, že k otevření sběrného dvora může dojít v roce 2028. V případě lokality v Řepích odhadujeme ještě delší časový horizont. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v osmifinále utkání s Ukrajinkou Kostukovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku vůbec nemyslí.
4: Není to nic jiného. Mohla jsem prohrát v první kole, nikdo by, že nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to úplně nový turnaj.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne ojediněle možnost slabého deště. K večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy za sjezdem na Novém Město popojíždí kolona z 65. kilometru. A na dálnici D5 se tvoří kolona od exitu na Beroun centrum ve směru na Rozvadov. Je to mezi 18. a 20. kilometrem. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje rozhlas Střední Čechy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásnou neděli.
0: Středočeské odpoledne.
5: A v ní hodně pohody a dobré nálady. O tu se postará i příjemná muzika, kterou tu pro vás mám třeba Pavel Bobek, Karel Zich, taky Marie Rotrová kapela No Name. No a její písně zněly z rádií, filmů i divadelních prken. A právě tam dnes zazní znovu. Víte, o kom je řeč? V den nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové má premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitů. Podrobnosti přidám za chvíli.

0: Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes by tato devítinásobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních. Tak někde jsme si...
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncertech, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
3: Dělníci pokračují v rekonstrukci kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Přes poničenou střechu do ní zateklo. Co všechno ještě musí dokončit, to vám povíme za chvíli, ale teď si poslechneme Hanu Zagorovou a biograf Láska. Hezké odpoledne.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 14:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak už tu zaznělo, kostel na nebevzetí Panny Marie na náměstí starosty Pavla v Kladně má novou střechu. Do té původní totiž zatékalo, dělníci musí ještě opravit třeba římsy, okna nebo parapety. Rekonstrukci uvítali věřící i ostatní obyvatelé Kladna.
1: Je to dobře, že to opravujou. Teď to bude nový, udělaný nová střecha, ještě by to chtělo fasádu.
2: Podobně to vidí i další kladenská obyvatelka.
3: Pokud to potřebuje, tak se má opravovat, samozřejmě ne. Necháme spadnout nebo jak?
2: My teď stojíme s farářem Martinem Chleborádem u pravé boční lodi kostela, na které je lešení.
4: Ten kostel vlastně v neděli pravidelně navštěvuje kolem třeba 150 lidí a to je ta nedělní bohoslužba, plus my samozřejmě tady pořádáme věci, jako je noc kostelu, různé koncerty, spolupráce s městem, velký adventní koncert spolu s městem Kladnem a samozřejmě to tedy potom ocení tu opravu nejenom věřící, co jsou tady pravidelnými každý týden návštěvníky kostela, ale ocení to prostě i veřejnost v Kladně.
2: Co tady vlastně všechno dělníci opravují?
4: Bylo potřeba opravit pravou boční loď a pravou část hlavní lodi, protože nám už do kostela prostě teklo. Poprvé taková velká oprava probíhala v 90. letech a ta krytina, co tady byla, tak už dosloužila. Opravdu jsme několikrát měli už přímo na podlaze kostela prostě vodu. Bylo to, no je to nutná oprava.
2: Před nějakým časem bylo to lešení naopak na levé boční lodi, tak tam se dělaly ty stejné práce?
4: Jsou to stejné práce, podařilo se to, už nemáme tady vodu tolik v kostele, je to lepší, takže se to podařilo, proto jsme i s firmou dál spolupracovali a ta oprava jako je úspěšná. Ten rok ještě předtím se zase opravoval vlastně presbytář kostela a to znamená to místo, kde potom je kněžiště vevnitř kostela, kde jsme my jako kněží ministranti a potom zleva a zprava jsou dvě zákristy a tam se také podařila už ta střecha opravit.
2: Část peněz za opravy vybrali sami farníci. Zbytek zaplatí pražské arcibiskupství a kladenský magistrát. Celkem to jsou zhruba 4 miliony korun, dodává Chleborád.
4: Je to rozděleno vlastně tak, že my dostáváme část peněz z arcibiskupství pražského, to je náš zřizovatel naší farnosti. Potom část peněz jsme vybrali mezi námi jako farníky místními a potom je velká část, to je to přes 2 miliony, ty dostáváme od města, takže vlastně jakoby polovina dává město a tu druhou polovinu my jsme takhle poskládali farníci a arcibiskupství.
2: Hotovo má být koncem října. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Obnovená zastávka lidem zkrátí cestu. Podrobnosti přidáme už za chvíli.

Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Region Express,
1: který přináší informace z dopravy. Na trati nad Pražským národním muzeem opět jezdí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Stavební práce stály asi 225 milionů korun.
2: Muzeum. Přestup na metro. Příští zastávka IP Pavlova.
3: Takové hlášení v tramvaji už cestující v Praze dlouho neslyšeli. Úsek tramvajové trati nad Národním muzeem byl uzavřený od poloviny června minulého roku.
4: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
3: Říká paní Klára, která má radost, že tu tramvaje opět jezdí.
4: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
3: Trať mezi zastávkami Italská a muzeum zkrátí cestu také panu Petrovi.
5: Já tu jezdím do Nuslí každý den, takže jsem moc rád, že to zase zprovoznil.
3: Prostor kolem zastávky muzeum je podle něj bezpečnější.
5: Je prostornější ta zastávka, líbí se mi, že jsou tady ty pásy, které zvýrazňují ten přechod, aby mladí nevběhávali do silnice.
3: Také paní Magdaléně se nová zastávka líbí. Pravidelně jezdí na hlavní nádraží.
6: Určitě tady plánuji jezdit častěji a využívat tuhletu trasu.
3: A dodává.
6: Vypadá to moc hezky. Těším se, až bude i celý muzeum hotový, celý Václavský náměstí a zase ta Praha bude o něco hezčí.
3: Nedaleko staví dělníci trať přes Václavské náměstí. Budoucí spojení ocení třeba paní Katka.
7: Já čekám, až mi to zprovozní na ten Václavák, takže jsem očekávání, až to bude.
3: Kromě obnovy trati dělníci také postavili bezbariérové zastávky a zrušili podchod. Křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou upravili a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Pokračuje Jan Šurovský, technický ředitel pražského dopravního podniku pro úsek povrchu.
8: Nad budoucími výhybkami směr Václavské náměstí nebo hlavní nádraží tato stavba končí a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí.
3: Úsek kolejí z Vinohradské směrem k Václavskému náměstí bude zatím sloužit třeba pro odstavení porouchaných vozů.
8: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru.
3: Budoucí propojení mezi Vinohrady a Prahou 1 bude potřeba i kvůli chystaným rekonstrukcím jiných tramvajových tratí, říká dopravní ředitel pražského dopravního podniku Jan Barchánek.
9: Bez trati na Václavské náměstí bychom nebyli schopni zajistit dopravu při plánované rekonstrukci ulice Seifertova, tak jak v té centrální oblasti tu tramvajovou dopravu využívá poměrně hodně cestujících, tak prostě rezervy kapacity nejsou.
3: Opravu trati dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 10,5 minuty, bude tu 15. hodina, Petra Vališová chystá další zprávy. No a Mezinárodní festival Dvořákova Praha zahájil včera orchestr z milánské La Scaly. Podrobnosti přineseme po 15. a samozřejmě i informace o počasí, jako tradičně, budeme volat do České televize. Tak mějte krásné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy.
10: Smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: televizi. ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Celkem 17 bytů chce Praha pronajmout ve veřejné aukci. Zítra bude polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
3: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
2: Nemocnice Rudolfa a Stefánie v Benešově otevřela laktační poradnu. Zájemcům tam nabídnou odbornou pomoc s kojením, technikou i řešením nejrůznějších obtíží. Pokračuje mluvčí nemocnice Markéta Zikmundová.
4: Do laktační poradny mohou přijít maminky po porodu, ale i těhotné ženy. V 6 nedělí jsou první dvě konzultace zdarma. Do poradny je ale nutné se předem objednat. Poradna může být také alternativou pro maminky, které preferují ambulantní zázemí před návštěvou u sebe doma.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září a aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: V Praze dnes vystoupí americká rocková skupina Hollywood Vampires, ve které působí herec Johnny Depp. Před kapelou bude tuzemská Lucie. Depp vystoupí spolu se zpěvákem Alicem Cooperem, kytaristou Aerosmith Joe Perrym a Tommy Herricksonem. Kapela vznikla jako podsta rockovým ikonám 70. let.
1: Počasí.
2: V noci očekáváme polojasno, od severozápadu postupně až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a odpoledne ojediněle možnost slabého deště. K večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 na 44. kilometru ve směru na Prahu máme hlášenou dopravní nehodu. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy za sjezdem na Poděbrady vzniká kolona kvůli omezení mezi Pečkami a Sackou. Hodně pomalu se jede mezi 37. a 32. kilometrem. Naberete tam zhruba 20 minut navíc. A na Mělnicku na silnici číslo 9 u obce Tuhaň se srazila dvě osobní auta. Na místě je silný provoz, počítejte se zdržením. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Hezký den a díky, že nás ladíte.
1: Středočeské odpoledne.
6: A my vás naladíme příjemnou muzikou, co říkáte Eros Ramazzotti, Pavel Vítek, taky Turbo, Meky, Žbirka, Krištof a další. Fascinace Amerikou i hluboký stesk po domově. Mezinárodní festival Dvořákova Praha zahájil včera orchestr z milánské La Scaly. Podrobnosti přineseme v této hodině a taky informace o počasí s Pavlem Karasem už za chvíli.
1: Středočeské odpoledne

0: počasí ve středních Čechách.
1: 16 minut po 15. mrkneme na oblohu, co říkáte. Nedělní odpoledne je slunečné a obloha téměř vymetená. Na jakých stupních se nám teď ve středních Čechách pohybuje rtuť teploměru, ví přesně meteorolog Pavel Karas, který je teď s námi ve vysílání. Přeji hezké nedělní odpoledne na Kavčí hory.
2: Přeju krásné odpoledne, tak teploty se pohybují aktuálně kolem 20 stupňů Celsia a proudí k nám chladnější vzduch od severozápadu, takže ta teplota se dostane maximálně na těch 22 stupňů, ale bude se velice rychle oteplovat.
1: Takže teplotu nám pocitově vítr snižuje, co máme očekávat v noci na pondělí. Vítr se uklidní?
2: Vítr se uklidní, navíc se vyjasní, na řadě míst bude jasná obloha a to jsou kombinace, kdy teploty po ránu klesají velice nízko. Zítra čekáme docela studené ráno s teplotou mezi 10 a 7, v údolích ojediněle až na 5 stupních Celsia.
1: Takže v noci kosa, přes den ale teploty zamíří zase k ledním hodnotám, že jo?
2: Vypadá to nadějně, ta nejvyšší teplota se bude pohybovat mezi 22 a 25, jenom na Mladoboleslavsku bude o trochu chladněji s teplotami mezi 20 a 23 stupni. Zítra už čekáme trochu více oblačnosti než dnes, se mělo by být oblačno polojasno, přechodně i zataženo a odpoledne výjimečně s možností slabého deště. Večer pak bude postupně zase mraku ubývat až do vyjasnění a vád bude slabý proměnlivý vítr, případně slabý vítr z jižních směrů.
1: Pavle, a jak dlouho nás budou hřát sluneční paprsky?
2: Tak vypadá to, že ještě v úterý nás čeká slunečný den s letní nebo dokonce tropickou teplotou. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupně Celsia. I ráno bude teplejší, minima budou klesat na 15 až 12 v údolích až k 10 stupňům. No a bude polojasno nebo skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti už se můžou objevit první ojedinělé přehánky, které už budou souviset s blížící se studenou frontou. Ta by přes Česko měla postupovat ve středu nebo přesně řečeno v druhé půlce noci na středu a během středy, kdy se obloha zatáhne, na většině území bude pršet, čekáme místy i bouřky a přibližně 10 stupňové ochlazení.
1: Říká Pavel Karas, meteorolog České televize. Děkujeme za podrobné informace o počasí, přejeme krásný den a naslyšenou.
2: Rádo se stalo a přeju krásné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Fascinace Amerikou i hluboký stesk po domově. Mezinárodní festival Dvořákova Praha zahájil včera orchestr z milánské La Scaly s dirigentem Richardem Šajím a čelistkou Julií Hagen. Jak je možné, že Dvořáková hudba po více než 100 letech láká do Rudolfina i 20-leté studenty a co festival nabídne v dalších dnech, tak to uslyšíte za chvíli.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Půl minuta nás dělí od 15:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, přejeme vám pohodové nedělní odpoledne a teď se dozvíte, že v pražském Rudolfinu odstartoval 19. ročník Mezinárodního festivalu Dvořákova Praha. Úvodní večer patřil tradičně ikonickým americkým dílům skladatele Antonína Dvořáka.
1: Dvořák, to je taková srdcová záležitost, protože z té hudby člověk v podstatě vnímá domov.
2: Říká 22-letý Jakub.
3: Baví mě monumentálnost hudby, která tady je prezentovaná, a kultura, která vlastně tady se tvoří kolem toho festivalu celkově.
2: Dodává 24-letá Kateřina. Mladí studenti si na koncertě vážné hudby náhodou sedli vedle sebe. Mezinárodní hudební festival otevírá svůj program tradičně Dvořákem. Skladatelova světoznámá díla tentokrát zazněla v podání milánské filharmoniky de la Scala a jejího šéfdirigenta a hudebního ředitele milánského operního domu Teatro alla Scala Ricarda Šajího. Role solistky se zhostila salzburská violončelistka Julia Hagen, která si sebou přivezla přes 340 let starý hudební nástroj. Po violončelovém koncertě rozezněla Dvořákovu síň Novosvětská symfonie. Obě skladby napsal skladatel v New Yorku v napětí mezi úžasem z nového světa a stezkem po domově. Festival Dvořákova Praha v dalších dnech nabídne vystoupení mezzosopranistky Magdaleny Kožené nebo světovou premiéru skladby Jana Kučery v podání stoletého symfonického orchestru Českého rozhlasu, a to 15. září v pražském Rudolfínu. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že od narození hudebního génia Antonína Dvořáka uplyne v úterý 185 let. Jeho dílo si můžete připomenout v nedávno zrekonstruovaném Dvořákově domě v Nelahoze vsi, odkud pocházel, anebo v památníku ve Vysoké u Příbramě, kde měl letní sídlo.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nedvědi z písní Jablko a co všechno víte o zubech, třeba v dnešním vydání, co v učebnicích nebylo, si znalosti doplníte s Martinem Písaříkem. Tak si na to počkejte a krásný den.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Tak neděláme fóry a minutu po 3:15, dáváme další informace, třeba co v učebnicích nebylo ohledně zubech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: 12 minut a bude tu 16. hodina. Další zprávy pro vás chystá Petra Vališová. No a Patrik Rozehnal pro vás nachystal vzpomínky, zábavné historky, scénky v pořadu Hvězdné návraty, které dnes spojí s hercem a televizním milionářem Vladimírem Čechem. Tak si nenechte ujít další díl oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Začínáme jako vždy krátce po 16. A já se na vás těším po 17. Hezké nedělní odpoledne.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale například není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Oprava střechy kostela na Nebevzetí Panny Marie v Kladně skončí nejspíš v říjnu. Zítra bude polojasno, přechodně až zataženo a nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré odpoledne. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidávání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
1: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Dělníci opravují střechu kostela na Nebevzetí Panny Marie v Kladně. Do budovy totiž zatékalo. Oprava má být hotová koncem října. Práce zaplatí tamní farnost, pražské arcibiskupství a kladenský magistrát. Celkem jde o zhruba 4 miliony korun, říká farář Martin Chleborát.
2: My dostáváme část peněz z arcibiskupství pražského. Část peněz jsme vybrali mezi námi jako farníky místními přes 2 miliony. Ty dostáváme od města, takže vlastně jakoby polovina dává město a tu druhou polovinu my jsme takhle poskládali farníci a arcibiskupství.
0: Pražská zoologická zahrada přijme nové zaměstnance. Navýšení o 39 pracovních míst schválili pražští radní. Víc než polovinu z nich zaplatí zoo ze svých financí. Od příštího roku přidá vedení hlavního města zahradě na platy 12 milionů korun. Městská organizace teď zaměstnává zhruba 250 lidí. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
3: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
4: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
3: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
4: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
5: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
4: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až polojasno a odpoledne ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 se táhne kolona od 52. do 45. kilometru. Srazila se tam tři osobní auta, průjezdný je pouze pravý pruh. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
6: Hvězdné návraty.
7: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
8: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
7: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
8: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
7: jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
8: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
7: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
8: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
7: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
8: A jste si tím opravdu jistý?
7: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
8: Nechcete třeba pomoct diváku?
6: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Selement, Kodok nám čertine jsou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoši byl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál? Co tam máš?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, no.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, Donnewetter, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: No. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Já nevím, třeba. Tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí.
4: No ale přece jenom soudruhu teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudruhu. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudruh Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: Sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gottwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být? A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Ježiš. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no. Jo. Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Já bych si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachový.
3: Jo, vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední.
4: Dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezký štěprej verš. Seifert žije.
2: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím. A
2: jasně, jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laská, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
2: tady
1: šek?
2: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
2: Já jsem...
1: Ale nedrbejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
3: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem byl o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváku?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
4: přečil. Já už jedu, samozřejmě, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co by si povzpovídejte mu? Vidíte, že to je počuk.
4: Jaká mám na mysli?
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
4: Ano.
5: Soustejte se.
4: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
4: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
4: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
4: Jo. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
3: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
4: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá. Slyšitel, stývá. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
4: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
3: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
4: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to bylo zarazené.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká.

0: něco se stalo a všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
1: Že to vážně chceš říct, že takhle hvězdy řídí tvůj osud?
0: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy, ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
1: když existuje. Tak koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
0: To nevím právě. Já
1: jo, takhle ty...
0: Nevím, já nevím.
1: Ty netušíš.
0: Tak podívám, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
2: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Zhruba dvě třetiny Poděbrad a několik okolních obcí budou od zítřejšího rána do odpoledne bez zvody. Zítra bude polojasno, přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré odpoledne. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových.

0: světových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Koberty taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
1: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
0: Zítra nepoteče voda na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry a zásobování vodu na hradí cisterny. Odstávka začne v 7 hodin ráno a skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Podle poděbradské mluvčí Kláry Zubíkové bude zítra uzavřený městský úřad a některé mateřské a základní školy. Voda nepoteče také v Pískové Lhotě, Přední Lhotě, Sokolči, Pňově a Vrbové Lhotě. Dvě dětské skupiny pro děti od 2 let otevřela Praha 8. Skupina Palmovka má kapacitu 35 dětí, dalších 12 míst nabízí zařízení v Zenklově ulici. Skupiny mají rodičům usnadnit péči o děti a umožnit jim návrat do zaměstnání ještě před nástupem dětí do mateřské školy.
2: Městská část oba prostory kompletně zrekonstruovala, vybavila hernami, zázemím pro odpočinek i venkovním prostorem. První městskou dětskou skupinu Nová Zenklova otevřela Praha 8 v lednu. Celkem tak městská část nabízí 77 míst pro nejmenší děti. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavi v 7. ligovém kole porazili doma Ostravu 4-0 a zůstávají v nové sezóně neporaženi. Středočeši jsou na 2. místě neúplné tabulky o 3 body za Slávií, oproti které mají utkání k dobru. Baníku patří 10. pozice. Už za hodinu začíná zápas Hradce Králové s pražskou Spartou.
3: Počasí.
0: Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne ojediněle slabý déšť. K večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pokračuje omezení na D1 od exitu na Soutice až po 46. kilometru ve směru na Prahu se táhne kolona. Byla tam hromadná nehoda osobních aut, počítejte se zhruba asi 20-minutovým zpožděním. A na dálnici D5 na 6. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor, na vozovce leží dopravní šipka. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
4: A já vás při nich vítám. Hezké odpoledne.
3: Písničky na přání.
4: Tak další hodina dnes ve vaší režii. Číslo naší SMS brány po celý den pilně přijímalo vaše SMSky. 90 011 04, tam jste posílali SMSky ve tvaru STC Mezera, pak váš text. A nebo jste psali přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. A teď jdeme dělat radost.
3: Písničky na přání.

Petr Rezek s písní Rozdíly na úvod dnešních písniček na vaše přání v odpoledním čase. Píšete mi hezký podvečer a další pohodové dny přeji všem přátelům a vám, Iveto, děkuji za přání k mým jmeninám, která ve spojení s pěknými písničkami byla radostí a především připomínkou vás, na které často myslím. Tak děkuji všem písničkou Dobrý lidi, kterými jste napsala Jindra Klausová.

pokračují písničky na vaše přání. Teď Klíč pro štěstí. Narozeniny bude mít Hanička Malinová, tak hodně zdraví a štěstí jí přeje Marcela. A taky Český rozhlas Střední Čechy.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Písničky na přání.
1: 16 minut po 17. hodině měníme žánra, do 18. dohrajeme v tom dechovém duchu a píšete mi: dobrý den, dnešní písničku posíláme k narozeninám Liběnce Procházkové do Příbrami a přejeme vše nejlepší, štěstí, zdraví a spokojenost. Taky zdravíme manžela Fandu. A písnička ať potěší i Pečinkovi, Novotný, Jadrný, Aničky a Marušky a Zdendu v Nymburce a napsali Libuše a Vendy o písničku Tam na stráni.

Jedna životní moudrost říká, že každý jsme nějaký a tak si vytváříme osobní charakter a pohled na cíle a smysl života. Dlouho jsme s Janičkou přemýšleli, až skoro unisono řekli, já už jiný nebudu. A dohodli jsme se, že raději upřímně poděkujeme za včerejší písničky na naši adresu, které zahřály náš domeček teplem pohody. Vždyť je přes studio poslali věrní přátelé. Janičky ze Šípku, Jindra z Podzámčí, Světla Erbenová z 11. patra a Sikáčkovi až z Vysoké. Pozadu nezůstala ani Perknerova děvčata, ani Procházkovi, i když se jim dnes prý kolem 17. hodiny narodila Liběnka. Tak vidíte, jak málo stačí k velikému štěstí. To si v Rakovníku myslí Jana a Zdeněk.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Písničky na přání.
1: Tak, pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky na přání. Píšete mi, Iveto, zahrajte jen tak pro radost Janinkám z Podmokvětě s Romanem a Jirkou, Libušce Svendy, Pečínkovým, Světlance Erbenové, Stáně s Alčou a Veronice Marečkové. A písničku jim posílá Anička z Úpice.

Vdávala Matička, zpívala Veselka. No a komu pošleme tu další písničku? Hezký podvečer, Iveto, vám a všem posluchačům. Dnešní písnička a přáníčko je pro naše kamarádky Vendulku Čajanovou a Haničku Malinovou. Milá děvčata, každý den má své kouzlo jako růže, která rozdává vůni a radost. Až přijde váš narozeninový den, ať je bohatý na štěstí, lásku, něhu, radost, úsměv, spokojenost a zdraví. To vše ať vás stále provází. To od srdíčka přeji dvě Jarmily, zdraví babičku Libušku a taky sestřičku Haničky Jiřinku.

Bezovka ať potěší Květušku z Hochy, Aničky v Kutné Hoře, Úpici a Kunicích, babičku Jarušku, Veroniku, Věrušky Koníčkovou a ostatní nositelky tohoto jména. Přeje si Světla.

0: Písničky na přání.
1: A píšete mi dál, Iveto, zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květušce s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče, Podneckým a Petře Skladna. Přejí si Janiny.

Věřím, že písnička je lék a taky posílám pro potěšení manželům Jatrným, Novotným, Pečinkovým, Ptáčkovým, Vápeníkovým, Drahušce, Jindřišce a Světlance, napsala Anička z Kutné Hory.

0: rady, tipy, recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz a navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi i na internetu. Písničky na přání.
1: A píšete mi dál o orchidejí pár Liběně Procházkové a Wendy Čajanové. K narozeninám hodně zdraví a pohody přejí Květa, Roman a Jirka.

Zdravím vás a prosím, zahrajte Haničce Malinové, 9. září má narozeniny. Já jí přeji už dnes jen to nejlepší, ale zdraví, hlavně taky hodně štěstí a lásku, napsala Maruza Malče.

0: Písničky na přání.
1: Pomalu se nám chýlí ke konci písničky na vaše přání, tak Pampelišky, Vendulce Čajanové k narozeninám posíláme, přejeme vám hodně zdraví, ze života vždy radostnějte, den co den si ho užívejte. Vše nejlepší a pozdrav babičce Libušce posílají Stáňa a Alča. I my gratulujeme.

A mám tu od vás poslední přání. Píseň bychom chtěli věnovat našemu tatínkovi a manželovi Františku Noškovi, který dnes slaví 73. narozeniny. Užij si dnešní den, máme tě rádi, to ti přejí manželka Věra, dcera Verča a neteř Renča. Gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy. V 18 hodin nabídneme další zprávy s Petrou Vališovou a po nich vás pozve do hudební kavárny Pavel Vítek. Mějte hezký zbytek dne a zítra naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Nový web usnadní práci filmařům ve středních Čechách. Zítra bude polojasno, přechodně až zataženo a nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které senátoři odmítli schválit. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice. Jejich projednávání tak poslance zřejmě znovu zaměstná na velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
0: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý.

0: Nový web spustila filmová kancelář Střední Čechy. Nabízí databázy filmových lokací, přehled regionálních dodavatelů nebo informace o povolených záborech. Filmařům má usnadnit přípravu natáčení, pokračuje mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu Lucie Vurpsová.
1: Součástí portálu je také databáze regionálních dodavatelů nebo možnost nabídnout filmařům vlastní lokaci, díky níž se mohou do filmové mapy Středních Čech zapojit i další zajímavé objekty a místa.
0: Základní škola Vébrova v pražských Košířích může nově využívat opravený bazén. Má délku 25 metrů a šířku necelých 10,5 metru. Rekonstrukce bazénu podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové stála téměř 100 milionů korun.
2: Rekonstrukce byla nezbytná, protože bazén z přelomu 70. a 80. let minulého století dospěl do špatného technického stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď s ní máme moderní bazén se závodními parametry.
0: Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls ke snahám ukončit válku na Ukrajině. Po prvním kole rozhovorů následuje druhé kolo za účasti poradců pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa. Počasí. V noci očekáváme polojasno a po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 7 stupňů Celsia. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a odpoledne ojediněle slabý déšť. K večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 dál k Praze čekejte silnější provoz, nesouvisle se po pojíždí od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až do zúžení na Šmejkalce. Uvedený úsek projedete přibližně půl hodiny. A na silnici 1/3 se tvoří kolona u Poměnic na Benošovsku. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: V dnešní hudební kavárně určitě přijde řeč na zpěváka Mekyho Žbirku, kytaristu Ivana Krále i rozhlasového režiséra Jiřího Horčičku. O všech totiž napsal knihu Můj dnešní host, publicista Honza Vedral. Na kontě toho má samozřejmě víc. I on sám je ostatně aktivní muzikant. Témat k povídání je hodně. Písniček pro dobrou náladu také. Tady je první z nich, přeji ničím a nikým nerušený poslech.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, hudební publicista Honza Vedral. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste dorazil, že jste přijal pozvání. Těším se na to, protože o hudbě v hudební kavárně se povídat má a já věřím, že se toho i já hodně zajímavého o hudbě dozvím, ale začal bych možná trošku z jiného soudku. Váš tatínek je divadelní dramaturg Jan Vedral. Vaším dědečkem je slavný rozhlasový režisér Jiří Horčička. Tak a vy jste napsal knihu. Jak tomu došlo?
1: No to byla vlastně první knížka, ke který jsem se dostal a došlo k tomu tak, že jsem sobě měl tu touhu, tehdy jsem studoval žurnalistiku a vlastně jsem s dědou na chatě tak si jako povídal, nahrával jsem to a pak jsem to přepsal. A táta k tomu udělal takový jako teoretický rámec, protože se samozřejmě tou rozhlasovou hrou, ve který byl jako Jiří Horčička mistr, zabýval do hloubky. Tak já jsem si vyzkoušel formát, který jsem vůbec netušil, že jako někdy se mu budu věnovat hlouby knižní, byl to teda tehdy knižní rozhovor. A vlastně jsem moc rád, že se to podařilo zachytit, protože až asi později jsem jako docenil, jak významná figura v rozhlase Jirka Horčička byl. Pro mě to byl děda.
0: Jaký to bylo psát vlastně o někom, víte, kdo není cizí, komu máte nějaký vazby osobní, znáte ho a teď vlastně jaký to je, víte, v sobě rozdělit ty dvě osoby.
1: No, to znamená... já si myslím, nebo můj přístup vychází přesně z toho, že to je vždycky výhoda, jo, protože vy si samozřejmě k člověku, který ho znáte, můžete dovolit mnohem víc, můžete se ho ptát na otázky, který by asi někdo považoval za víc žinantní a když vám řekne, že ať jdete do háje, tak prostě jdete do háje, ale za chvíli se spolu budete bavit stejně. Protože zkrátka tam není toho úniku a definitivního, řekněme, položení telefonu a odejití z místnosti. Navíc já jsem tu knížku psal opravdu jako hodně mladej. Myslím si na první publikaci takovýhleho formátu o takovýhle osobnosti, když se na to podívám zpětně. Takže to byla řada otázek, které jsem si vůbec nekladl, které mě vůbec nezajímaly ty odpovědi. Já jsem to prostě chtěl udělat, byl jsem nadšený, že něco dělám, tak jsem se do toho vrhnul.
0: A byl jste opravován, jako bylo vám v tom hodně pak jako zasahováno, nebo ten váš záměr, který jste nám teď vlastně jakoby vysvětlil, vyšel.
1: Co se týče obsahu, tak nějaký zvláštní opravy tam nebyly. Já už se na to popravdě jako moc nevzpomínám. Spíš se tam asi řešily jazykové věci, protože já jsem v té době opravdu jakoby vstupoval do té publicistiky a byl jsem strašně na to jako nabuzený a strašně jsem chtěl, aby všichni jako četli ty moje pádný slova a ten jazyk, aby byl jiný, aby nebyl strnulý, aby to mělo rytmus, aby to bylo drzý a provokativní a pro takovýhle typ publikace si nejsem jistý, jestli to byl vhodný přístup, ale asi jo, protože se to stalo v té době, kdy se to stalo. Ale jak říkám, povedli se tam zachytit snad jako část, když sedíme tady v Českém rozhlase, tak dějin a důležitých dějin Českého rozhlasu, aniž by to byl můj primární záměr.
0: A řekněte mi ještě, než si pustíme další píseň, přece jenom je to takové specifické povolání hudební publicista.
1: Ano.
0: Jak se k tomu vlastně člověk dostane, nebo jak se jim stane? Tak.
1: No tak velká pravda hudební publicistech je, že většina hudebních publicistů jsou zkrachovalí muzikanti, kterým to zkrátka nevyšlo. Ale to důležitý na tom je, když pomineme tady ten vtip, je ta vášeň k hudbě, kterou já si myslím, že nějakým způsobem člověk v sobě musí mít. Já jsem se hudbě věnoval od malička. Jste na začátku říkal, že jsem aktivní muzikant, no jako jsem, ale jako u slova muzikant já se zdráhám. Já to mám na nějaký jako hobby úrovni, přestože se mi povedlo hrát jako koncerty pro tisíce lidí, nechápu to do dneška, ale je to furt jako ten nějaký amatérský vášnivý přístup k tomu. Takže to si myslím, že je základ k tomu, aby se člověk stal hudebním publicistou, ale mě k tomu povolání dovedla novinařina. Vášeň k psaní.
0: Ano. Jestli jsem to správně pochopil, hudební publicista musí mít rád hudbu a když k tomu ještě je novinář, tak je to ideální kombinace. Je to tak?
1: Já si myslím, že úplně přesně tak.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: dnešním hostem je hudební publicista Honza Vedral. Honzo, vy jste vlastně absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Ano.
0: Už během studií jste začal přispívat do časopisu, a to si pamatuju, Rock a Pop.
1: Ano.
0: A do české mutace Rolling Stone.
1: Ano.
0: A několik let, a to si taky pamatuju, jste pracoval v kulturní redakci deníku Mladá fronta
1: to
0: Dnes.
1: To byla velká škola. No.
0: Ano, ano. A to chápu. A od roku 2015, což už je dlouho, jste šéfredaktorem online časopisu Headliner.
1: Je to tak.
0: Toho, co všichni teď sledujeme, co o nás napíšete, když vydáme alba.
1: To je skvělý. To já bych si vůbec nepředstavil v době, kdy jsme Headliner zakládali, že mi tady to řeknete. Já jsem si myslel, že hudební časopisy skončily a opravdu bych neřekl, že o 10-11 let později tady budu sedět a Headliner bude, doufám, aspoň jako respektovaný médium. Přesto jsme furt malinký časopis.
0: No možná malinký, ale je fakt, že tu odbornou veřejnost vaše názory zajímají a já třeba si vždycky rád o některých těch počinech u vás jako přečtu, protože vlastně je to pro mě takový seriózní zdroj.
1: To děkujem.
0: Vy jste taky obdržel v roce 2016 a 17 cenu Hudební novinář roku a od roku 2017 jste předsedou Rady České hudební akademie.
1: Ano, to
0: pozor.
1: Je taky pravda, ano.
0: Ale to je hezká funkce.
1: No to je hezká funkce, to je taková funkce, jenom aby to bylo spíš jako na papíře. Já na ty funkce a ceny moc nejsem. Mě teda Meky mi říkal, když jsem dostal tu novinářskou cenu, říkal, buďte na to hrdej, že jste dostal tu cenu. To jako nestejte se za to, to je dobrý. Jako chlupte se tím. Já říkám, no jako fajn, někdo mi dal nějakou cenu. No a Česká hudební akademie, to je jako sdružení akademiků, který vlastně rozhodují o vítězích cen Anděl, takže tam je to spjatý s těma cenama Anděl, kam mě přizvali z IFPI a z Luv Production, abych se jim takzvaně staral o tu akademii. Takže to je taková jako funkce, že si myslím, že to je správně, aby tady ceny Anděl byly. Vím, že jakkoliv to nastavíme a snažíme se to vždycky nastavit dobře, takže mě někdo bude za to nemít rád, jak to dopadlo.
0: Tak to je vždycky. No, vždycky. Není člověk ten, který by se líbil lidem všem a zavděčil. Ale u té akademie vlastně hudební naší, tam teda záleží nejenom na tom komerčním ohlasu,
1: jasně,
0: ale zřejmě se akcentuje ten umělecký.
1: No, to je právě to, že v té akademii kolem nějakých 500 lidí dohromady, ještě jsou rozdělení do různých žánrových akademií podle toho svojí specializace a jsou tam smíchaný vlastně lidi z různých koutů hudební branže, takže tam jsou samozřejmě my novináři, jsou tam ale hlavně samotní umělci, jsou tam producenti, jsou tam pořadatelé koncertů, jsou tam zkrátka různý lidi, kteří na tu hudbu koukají z různých hledisek a něčem se protnou a to jsou ty výsledky potom. Jo, a je tam nutný, když do toho člověk vstupuje, tak si uvědomit, že těch lidí je přes 500 a je velká pravděpodobnost, že se neprotnou na tom, co sám považuje za to nejlepší.
0: Ale faktem je, že když se člověk ohlídne potom třeba i s odstupem času na ty výsledky a na ty pozůstalé z těch, co dostali to ocenění, tak vlastně si uvědomí, že v podstatě potom v tom průběhu času a jak ta historie hudební jde dál, musím říct, že se vám opravdu takový ty mezníky podaří většinou vychytat a ocenit.
1: Já myslím, že ta zpětná funkce, protože většinou přesně ty kritiky, řekněme, nebo tak jsou soustředěné na to, co se stalo vlastně v ten okamžik, na tu pěnu dní, prostě, která stejně pomine a bude pryč a kdo si co vzal na sebe a kdo, jestli zaspíval špatně, nebo mu to neladilo, blbá spolupráce, dobrá spolupráce, blbý vtipy moderátora, dobrý vtipy moderátora. Tady ty věci všechny pominou, ale přesně jak říkáte, zůstanou ty výsledky, které potom v rámci toho času už dávají nějaký obraz doby. A to je ta věc, která mě na tom zajímá vlastně, protože myslím si, že když jsme se bavili o té hudební publicistice, tak to je naším úkolem, jako zachycovat nějakou způsobem tu dobu a akcentovat to, co je v ní pro nás, který v ní žijeme, v tu chvíli důležitý. Historicky to bude třeba něco úplně jiného, ale to se zatím nedozvíme.
0: Dobrá hudba vždycky přežije.
1: Jo, to ale souhlasím, protože ty starý pardálové sice možná neválcují tady nejposlouchanější, nejstreamovanější skladby, ale jsou základem každého vydavatelství, je ten back katalog a vrací se k němu čím dál tím víc lidí. A fakt už máme jako monumentální historii hudby, která je neskutečně zajímavá a je v ní hromada neobjevených objevených příběhů a to mě vrací zpátky k tomu, jako proč čím dál radši trávím čas tím, že píšu ty knížky, protože když se člověk podívá uceleně na něčí život a hudební vývoj, tak je to úplně jiný obrázek, než když si jednou za dva roky přečte třeba recenzi nebo rozhovor k albu, který udělal ten člověk.
0: Tak pojďme si teď zahrát písničku a právě k jedné z těch knih bych se po ní rád vrátil.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hudební publicista Honza Vedral je mým dnešním hostem a já bych se rád vrátil otázkou vlastně k vašim knihám. Určitě jedna z těch, které třeba veřejnost nejen ta odborná zná nejvíc, je kniha o Mirovi Žbirkovi, nazvaná Zblízka, která vyšla v roce 2016.
1: Potvrzuju vaše slova, prodalo se jí nejvíc z těch, který jsem napsal, takže určitě to tak je. Pro mě to byl zásadní vlastně vstup. My jsme předtím mluvili o Jiřím Horčičkovi, tak to byla fakt taková publikace, kde já jsem nevěděl, v jakém světě jsem, ale tady to bylo Meky s Katkou mě pozvali na večeři a jakoby seznámili mě s tou myšlenkou, že by chtěli, aby o Mekym vznikla kniha. A já jsem říkal, no to by měl někdo určitě napsat. Oni říkali, no to by bylo dobrý, kdybys to napsal ty. A já jsem říkal, ale já jako v tom nemám tu zkušenost. Nevím, jestli můžu psát o době, kterou jsem vlastně ani nezažil, protože jsem nebyl jako na světě vlastně a co by posluchač, to není moje doma, že
0: ano.
1: Kdy Meky získal Zlatýho Slavíka a napsal ty zásadní vlastně hity, ze kterých potom to.
0: Ano.
1: Ale Meky byl v tomhle tom jako speciální. On hodně věřil mladým lidem a přístupu, který se mění. On říkal to slavný jako svoje rčení, že populární hudba je jedna z mála odvětví, kde se starší učí od mladších a dával velikánskou důvěru lidem, ve kterých něco cítil. Tak ve mně asi něco jako ucítil nějakým způsobem, jsme si porozuměli asi během nějakého rozhovoru a vlastně mi svěřil tady to zprávu o svém životě, přestože neměl jsem reálně, jako nenapsal jsem publicistickou knihu, napsal jsem jeden knižní rozhovor o předtím. Tak mi to svěřil a já mu za to nepřestanu být vděčný. Já jsem tehdy musel udělat docela jako velký rozhodnutí, jestli si dodělám doktorát, nebo napíšu knížku o Meky Žbirkovi, protože mě už zbývalo jenom dopsat disertaci a zvolil jsem tu praxi tehdy a jsem za to do dneška rád, protože opravdu člověka to jako oproti normální redakční práci posune trošičku někam jinam a otevřel se mi úplně jiný svět. A hlavně jsem poznal neuvěřitelný příběh Mekyho Žbirky.
0: No právě, to se chci zeptat, jaký byl při těch rozhovorech, dokázal se otevřít? On byl takový anglicky distingovaný, odměřený byl takový trošku.
1: Já bych neřekl, že odměřený, ale Meky byl jako profesionál každým colem. On mi třeba popisoval, když jde do studia, jakým způsobem se chystá. Jo? On neexistovalo, že by přišel před mikrofon a nebyl připravený na to, co dělá. Zvláště potom, když pak byl třeba v Abbey Road. Jo? On říkal, tady jsou všichni, jako tady je všechno zapojený, tady je všechno připravený a čeká se jenom na mě. A já tam nebudu něco hledat, já budu prostě absolutně připravený. A myslím se, že i takovej byl na těch rozhovorech, protože my jsme jeli vlastně podle jeho diskografie a tu jsme provazovali s jeho životem. Což jsem zjistil, že je mnohem provázanější, než by člověk řekl. V těch písničkách je strašně moc věcí o jeho osobním životě. Kdo by to řekl u popových písniček, že jo? Ale je to tak. A on teda přišel vždycky na ty naše setkání, které byly tehdy tam v hotelu Alcron. A povídali jsme se nad těma albama a sypal to ze sebe vlastně jako neuvěřitelně dobře. A pak došlo k tomu, že jsme měli takovou dlouhou pauzu mezi těma našima tady těma soare, kdy jsme si povídali hodiny a hodiny. A já jsem si myslel, že jsme v tom příběhu o pár jako kapitol ještě dřív a vlastně jsme znova probrali ten samý úsek a já jsem pak srovnal ty nahrávky a ten Meky si fakt nevymýšlel, protože on mi to řekl víceméně úplně stejně ty věci. A musím ocenit, že zachoval tehdy jako přesně to gentlemanský a že mi neřekl, o tom už jsme mluvili minule, Honzo. Ale normálně mi to řekl, samozřejmě trošku se to rozvinulo a já jsem si jako ověřil, že ten chlap byl fakt frajer. A důležitá věc,
0: ano,
1: do té knížky mi nezasáhl jediným škrtem. Všechno, co jsme si řekli, to tam zůstalo.
0: On to, ale tuhle tu britskou, já tomu říkám britská preciznost. On to měl nejenom v hudbě, on to měl i v životě a měl to i v přístupu, když jsem ho sledoval třeba při společných natáčeních v televizi a tak dál. A to jsem na něm vždycky obdivoval. Ale Honzo, mě by ještě zajímá jedna věc. Co ten doktorát? Už je?
1: Ne, doktorát samozřejmě, omlouvám se rodičům, doktorát už se nestal nikdy, protože potom přišla nabídka napsat životopis Ivana Krále, pak když Meky odešel, tak jsem napsal vlastně, no, rozšířil jsem ten jeho příběh, který je v té knížce jako o muzice, tak o ten osobní ještě víc rozměr knížce Catherine, která je vlastně o ženě jeho života.
0: A na to všechno se vás za chvilku právě chci zeptat.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Honza Vedral, hudební publicista a autor knih také, je samozřejmě tím pádem, pochopitelně to spolu souvisí, je mým dnešním hostem. Takže Ivan Král v roce 2019, neuvěřitelný Ivan Král se jmenovala ta publikace. Já jsem vlastně Ivana Krále poznal jenom, jestli můžu takovou jenom malou vsuvku, díky svému kamarádství s Robertem Vanem. Když jsem chystal na přelomu milénia takový jako album, kde jsem se chtěl jako jednak ohlídnout a jednak jsem chtěl něco nového a chtěl jsem něco úplně, co jsem ještě neměl, nechtěl už jsem tolik tu pop music. Tak mi právě Robert domluvil Ivana Krále, který mi z Ameriky poslal nějaký demáč. Já na něj napsal text a dodnes to pokládám za jednu z nejhezčích písní, co jsem kdy naspíval.
1: A to já jsem autor knihy o Ivanu Králově a vůbec nevím, že vy máte písničku od Ivana.
0: Ano, je to asi jedna z největších rarit v oblasti pop music, ale je to tak. On byl takový hodně svůj, že jo? Takový samorost.
1: Absolutní, ale je to zase jako naprosto neuvěřitelný příběh, ta knížka se taky jmenovala Neuvěřitelný Ivan Král, protože opravdu, když se na to zase jako podíváme s tím zpětným zrcátkem, tak z českých muzikantů jako se vlastně nikdo jako nedosáhl takových věcí,
0: ano,
1: jako ten Ivan. Jasně, tady Jan Hammer, aby mě někdo jistě, tady neřekl, ale jako těch příběhů jsou, ale bavíme se o tom jako rokovém světě, ano. Tak on byl opravdu u začátku prostě, byl s Patti Smith v kapele, byl prostě s Iggy Popem, s tady tím bláznem, jako, a pak, když mohlo se vrátit z té emigrace, tak tady odvedl jako neuvěřitelnou práci na podobě český populární hudby. On jako ve své nenápadnosti, vlastně on vždycky říkal, pustil tam tu špínu, jo, jako na tu kytaru, nebyl žádný jako čistič nebo producent takový ten, co to hlídá, ale fakt takový ten, jako co hlídá tu atmosféru a ten správný vibe toho všeho a jenom tím, že je, tak to dá těm muzikantům tu jistotu, jo. Tak on fakt formoval strašně jako důležitou část českých hudebních dějin a to, jak zní Ivan Král, prostě fakt neuvěřitelný člověk a věci, které se mu staly, nebyly často hezký. Věci, které dělal, taky občas nebyly jako hezký, ale stejně to byl jako neuvěřitelný frér. A zase jako moc se tou prací a tím povídáním se s ním a psaním dostat do toho jeho světa a kus ho aspoň jako pochopit a nasát, to byla jako ohromná zkušenost pro mě.
0: A když jste se pak vrátil teda v další knize potom takovému osobnějšímu vlastně ze života Mekyho Žbirky, tedy vlastně příběh Kateřiny Žbirkové a vydal jste knihu Catherine, to bylo v roce 23, to bylo předtím, než...
1: Ne, to bylo až bohužel jako vlastně co nás Mekyho opustil. A právě proto jsme si, bylo to jako citlivý tehdy, jako, ale říkali jsme si, že fakt v té knížce byla část toho příběhu jako nedopověděná. To byla ta hudební publicistika, jo. A tady to opravdu ta knížka Catherine vznikala se záměrem ukázat víc, jaký byl Meky jako člověk, protože myslím si, že byl fakt výjimečný i v tomhle ohledu a že to vůbec jako v populární kultuře, v showbiznesu, v hudební branži, to není jako, není to vůbec samozřejmě.
0: Kateřina samozřejmě, jednak je to žena,
1: ano.
0: Jednak by to byla manželka.
1: A manažerka,
0: přesně. A teď, jak se to vlastně, jako, jak se vám to podařilo tohle všechno do té knihy vměstnat a obsáhnout?
1: Hele, já jsem zjistil, že oni ty muzikanti,
0: no,
1: a to jsou málo kdy sami, prostě jako u sebe nějakého svého partnera, partnerku vždycky mají. A vždycky, teda z mých zkušeností, ty, o kterých píšu, vždycky na těch lidech, který vytvářejí to prostředí, muzikantovi strašně moc záleží, jo? Že to není jako génius, který si sedne, osvítí ho, ale to, nebo jasně je, ale aby ho osvítilo, tak k tomu musí mu někdo vytvářet ty podmínky.
0: Ano.
1: A není to, ano, většinou to není vůbec lehká práce pro toho partnera. Jo? A myslím si, že v případě, teda zůstaneme u Catherine a Mekyho, myslím si, že tam došlo jako k velice vzácný jako symbioze toho pracovního a osobního života, že to je opravdu jako výjimečný, protože ona se prostě postarala o to, aby se ten Meky nemusel o nic starat, kromě té hudby samotný. On dělal zásadní rozhodnutí, ale jinak prostě mu všechno zařídila a zařídila mu to, aby měl jako podněty a zážitky. Celý to natáčení v Abbey Road, naprostej jako nesmysl. On to nepotřeboval ke své kariéře, ale potřeboval to osobně k tomu, aby vlastně ten svůj hudební příběh uzavřel tam, kde vlastně začal, tou láskou k těm Beatles, k té Anglii a k tomuhle prostředí. Tak on tam fakt byl tam s kapelou Paula McCartney. Jo. Tohle prostě dárek fakt za všechny
0: to
1: prachy,
0: úžasný,
1: myslím
0: úžasný.
1: Si, že jako doslova.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: hudební publicista Honza Vedra stále sedí proti mě a mě teď jako, když jste ten hudební publicista, co si spousta lidí třeba nedokáže vysvětlit. Já ano, protože jsem z branže. Co vlastně dělá hudební publicista?
1: Hudební publicista píše o hudbě a to se dá samozřejmě jako spoustou způsobů. Jo? My si můžeme představit tady hudebního kritika, který má vyskládaný ty CDčka a takhle jedno za druhým popravuje. Nebo je to taky ale člověk, který se potkává nebo setkává s muzikanty a dělá s nima rozhovory, právě vyzobává jejich příběhy.
0: Ano.
1: Dělá reportáže z toho, jak se povedly nějaký koncerty. Snaží se zachytit ty unikátní momenty, které vždycky zmizejí po tom vystoupení, aspoň nějaké jako zakonzervovat, stejně jako to dělá třeba fotograf. Snaží se samozřejmě uvádět věci do souvislostí, to znamená, kam ano. co patří, ano. žánrově, proč se to děje, jako pochytit celou tu hudební branži, která přestože už není takovým jako obrovským fenoménem, jako byla třeba v 60. letech, tak je neustále hudba je prostě součást našich životů.
0: No ale teď si vemte, že je doba sociálních sítí, každý si může přečíst tisíce hodnocení na internetu, každý posluchač si může na různých platformách udělat svý vlastní playlisty, tak k čemu podle vás je dneska hudební kritik?
1: Já si myslím, nebo já jsem o tom přesvědčený, jo? My žijeme v době, kdy vychází tolik hudby
0: ano.
1: v jedné minutě, v jedné hodině, teď vychází tolik hudby jako nikdy předtím v historii. My jsme jako v naprosto neprostupném moři hudby. Jo? Hmm. Co si pustím? Můžu to nechat na algoritmu samozřejmě, ano. můžu si počkat, jestli mi tam Spotify nacpe nějakou svoji AI kapelu z umělý inteligence, ze který už žádný muzikant neuvidí ani korunu, protože už je to všechno jako zaběhlý. A nebo můžu dát třeba na někoho, ke komu mám důvěru, protože čtu jeho články, líbí se mi jeho vkus a něco mi doporučuje. Tak třeba to si myslím, že je naše role, která je furt nezastupitelná.
0: A co podle vás je kritérium špatné a dobré desky nebo dobrého alba, tak jsem to myslel.
1: Ale spousta lidí si myslí, že prostě tady jaká objektivní kritika přesně, která jako všechno zařazuje a všechno někam jako patří tak, jak má. A to, co my řekneme nebo napíšeme jako hudební publicisté, to je jako absolutní netesená pravda. Tak to není. Hmm. Pravda je taková, že vždycky zatím, za každým textem,
0: ano.
1: a v dnešní době je to důležitější než kdy dřív, stojí nějaký člověk. A ten člověk má za sebou nějakou svoji činnost, nějaký vkus, nějakou stopu a z té vychází a tu dá do toho textu. Můžu říct, a já určitě napíšu článek, který je blbej. A když mi někdo řekne, napsal si blbost, já řeknu buď jo, nebo řeknu ne, myslím si to, že to takhle je. Takže my se bavíme samozřejmě o srovnávání jenom vkusu. Něco mi sedí, ano. něco mi nesedí. Něco si pustím, líbí se mi to, něco si přečtu, líbí se mi to, nelíbí se mi to. Je to takhle jednoduchý. Je to prostě subjektivní věc.
0: A dokážete jako hudební publicista třeba tu desku odsoudit, pokud se vám opravdu nelíbí slovem špatná deska, anebo dokážete naopak jako pochválit, když vás tam něco opravdu, víte, chytne něco, co jste třeba nečekal, nebo co vás překvapí?
1: Já si obecně myslím, že takový ty prostřední hodnocení, já tomu říkám 60-70%, jo? Já to nemám moc rád, protože to je takový, jak neurazivně nadchne. Já si prostě myslím, že zásadní esence v hudbě nebo v čemkoliv, jakýkoliv umělecký činnosti je vášeň. A myslím si, že to patří i do psaní o hudbě. A pokud se mi něco líbí, tak sakra řeknu, že se mi to líbí a je tam dobrý tohle a tohle a proto byste si to měli poslechnout. A jestli se mi něco nelíbí, tak to řeknu přesně tak. Je tohle blbý, měl bys to udělat líp, ale možná to chceš dělat takhle, klidně to takhle dělej, ale podle mě se ti to nepovedlo. Myslím si, že je to zdraví i pro toho umělce, když
0: určitě.
1: Má takovýhle feedback,
0: určitě.
1: Protože příště se nad tím třeba zamyslí. Na druhou stranu samozřejmě já jsem byl v mládí fakt jako ranař a některé svoje odsudky, vysloužil jsem si za to i tady jako písničky, kde Honza je kritiku král a podobně, zcela zaslouženě, ale já to beru jako součást té hry a to, co je zábavný na té branži, který děláme, že když se s někým špičkuju v těch textech,
0: ano.
1: tak to dostanu zpátky a je to naprosto fér. Patří to k tomu a zase spěju k tomu. Není to jako usedlá věc, psaní o hudbě nebo hudební branže, není usedlá věc, kde můžeme říct, věci jsou správně, věci jsou špatně. Je to nějaký dialog, který je zábavný víst. A i to je podle mě práce toho hudebního novináře, protože tím samozřejmě k té desce ve finále, ať už napíšu jako skvělá nebo hrozná, tak k ní přitáhnu nějakou pozornost a někdo si to poslechne a ten názor si nakonec udělá sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: hudební publicista Honza Vedral je mým dnešním hostem a já mám ještě takhle na jazyku, Honzo, několik otázek. Je česká hudební scéna podle vás v dobré kondici?
1: Já si myslím, že je ve skvělé kondici. Mm. Já si myslím, že jo, protože tady vzniká tolik dobrý hudby, že máme každý den co psát na headliner.cz. Takže kdyby to nebylo, tak bych dělal asi něco jiného.
0: Kdyby vám dneska dal do ruky někdo seznam všech českých muzikantů a řekl, jednoho pošlete do světa, kdo by to podle vás byl?
1: V současnosti, z těch současných, poslal bych tam Adama Krofiána z The Atavists, naprosto fenomenální kytarista, skvělej.
0: A ještě by mě zajímalo, kterou hudbu si vy sám pustíte, když nechcete být publicista, ale prostě jen posluchač?
1: Já si pustím hudbu, ze který jsem vzešel a která je taková jako paralelní k mojí kariéře hudebního publicisty. Jo. Bude to nějaký reggae, něco prostě z jamajské kultury, protože to je vlastně věc, který já se aktivně věnuju, krom toho, že tady píšu plameně o hudbě, tak hraju prostě na saxofon a mám obrovský štěstí, že jsem si v posledních letech jako zahrál s takovýma lidma a na takových místech, že tomu vůbec nerozumím, jak se mi taková věc povedla.
0: A máte nějaký plány, čeká vás něco, nějaký projekty nebo něco, co byste nám třeba, o co byste se s námi chtěl podělit?
1: Co se týče jako hudby, jo, tak chystám teď vlastně 16. října v Malostranský Vesedě, ale na půdě a potom 17. října v Českém Brodě, v jejich kulturním tam centru Cvik, chystám vlastně koncert Donovana Kingje, což je jamajskej, nebo britsko-jamajskej zpěvák, kterýmu děláme doprovodnou kapelu se skvělým českýma muzikantama, ještě s Neilem Andersonem, což je zase z Londýna člověk. A potom v listopadu, myslím, že 23. listopadu, že je koncert Roye Ellise v Malostranský Besadě, což je člověk, o kterém jsem taky napsal knížku a to je naprosto neuvěřitelný performer a kdo neviděl mistra Simaripa Roye Ellise naživo, měl by se na to podívat, protože to je fakt praotec nebo jeden z praotců tady té muziky. To, jakou show dokáže udělat, naprosto neuvěřitelný a jeho životní příběh. Takže tady to jsou určitě věci, které bych z toho hudebního branku jakoby vypíchnul. A jinak teda, jak jsem říkal, dokončuju knížku o Radimu Hladíkovi, která by měla vyjít na podzim, bude se jmenovat Radim Hladík má hra. Tak to si myslím, že je zase další jako obrovsky silný příběh český.
0: To určitě, tak to se budeme všichni moc těšit. Já vám přeju, aby vám nejenom tyto plány vyšly, ale by vás napadly spousta dalších, ale vy jste taková docela jako nabitá, na mě působíte taková osobnost, která s tímhle asi problémy nebude. Takže ať vše vychází.
1: Děkuju, vám taky.
0: A děkuju za to, že jste přišel a hlavně, že jste si se mnou tak hezky a s našimi posluchači tak hezky o hudbě povídal. Dokonce mám takový pocit, snad se neklamu, že teď už se slova hudební publicista nebudou někteří tolik obávat.
1: Ať se klidně bojí, ale hlavně, víte co, hlavně ať lidi chodí na koncerty, ano, poslouchají hudbu a fakt pro ty muzikanty to dneska není úplně lehký se v tom digitálním prostředí jako uživit a prosadit. Ano. A já si myslím, že to je zásadní, že se musíme vrátit k tomu, jako, že zatím stojí reální lidi a nabízejí reální prožitky a to je to nejhezčí, co v dnešní době, která je prostě digitální, můžeme mít.
0: Milí posluchači, tak k tomu už nemám, co bych dodal, protože tady bych neměnil ani jedno slovo. Jenom bych připomenul, že mým dnešním hostem v hudební kavárně byl Honza Vedral, hudební publicista a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden. Hudební kavárna

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Některá nástupiště na autobusovém nádraží ve Slaném na Kladensku mají nově přístřešky. Zítra bude polojasno a přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Vláda by mohla znovu zastropovat marže při prodeji pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Liter Naturalu 95 teď stojí v průměru 42 korun a 34 haléřů. Liter nafty téměř 46 korun a na některých místech se cena blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
7: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
6: Ve Slaném na Kladensku nově zastavují autobusy na hlavní silnici před autobusovým nádražím. Opatření má podle organizátorů dopravy zrychlit provoz. Dělníci tam také přemístili přístřešky na zastávky, kde staví nejvíc spojů, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
8: Na stávajícím stanovišti u budovy nádraží nebyl žádný přístřešek a odjížděli odtud poměrně frekventované autobusy, takže jsme přeuspořádali stanoviště, přečíslovali je tak, aby ty nejvyužívanější linky měly vždycky blízkosti přístřešek.
6: Radniční noviny začala Praha 3 vydávat také v angličtině. Jako první městská část metropoly tak reaguje na rostoucí počet zahraničních obyvatel. Anglická verze je dostupná ke stažení na webu Prahy 3, říká její mluvčí Petr Hrabáň.
9: Naším cílem je lépe informovat rostoucí počet zahraničních obyvatel, kteří v naší městě

0: městské části žijí, nebo pracují, nebo zde tráví významnou část svého volného času. Anglická verze bude zatím fungovat v pilotním režimu po dobu 4 měsíců.
1: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se uzavřely volební místnosti. Podle webu radnice MDR vybírá nové poslance zemského sněmu přes 1,5 milionu voličů. Volby ve východoněmecké spolkové zemi vyhrála podle odhadů strana Alternativa pro Německo neboli AfD, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44,5 % hlasů. Počasí. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 se tvoří kolony mezi 46. a 23. kilometrem ve směru na Prahu. Počítejte se zdržením minimálně 10 minut. Na Pražském okruhu před exitem na Jesenice ve směru na D1 se porouchal kamion, stojí v odstavený na krajnici. A na dálnici D11 na 36. kilometru ve směru na Jaroměř havarovala dodávka. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale i tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledviné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk. Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak platí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhleté chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajn léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
1: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aron HaKodeš, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
0: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
1: Ne, není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze tří svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
0: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
1: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofaru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
0: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
1: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
0: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
1: Já vám děkuji. Naschledanou.
0: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud v příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák, rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkenu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkenu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hashana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkenu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tima. A na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454 se Brno na dlouhé židovské obyvatelstvo uzavřelo.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska

0: od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
1: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Helleru z hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech. To nebylo nějak chytlé. No, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. Počasí.

0: Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomaleji ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
2: Česká dvanáctka.
3: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspíval ji Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oho, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím, prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě, ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radosti, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat tenhle, tohle tamhle a tak dále a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026. Doba je divná. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně. Jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry. Na, na, na.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit, mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: Teď mě do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Honky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Honky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou. Léto.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. Deváté místo, Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9, osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8, sedmé místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7, místo šesté, čtyři tenoři, Massachusetts, hit mezera 6, páté místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5, čtyřka Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4, třetí místo Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3. Druhé místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Desátým vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12, se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na třetím místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od Soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od Soukeného náměstí, takže příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fiednerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
2: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let a rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám a už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v Jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroužků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokud...
1: Normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroužků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hurko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohleto je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s námi dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorchockého, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec z Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorchocký.
10: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovýrok.cz.
11: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku, kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila 2 osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam 3 osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: teď už tu jsou Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
3: No kručí pešek, co to povídáš? Co to máš?
2: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
3: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tak přijdu domů, tady tma!
2: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až budu za mikrofonem.
3: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
2: Jsem tady, tak jaký rozruch?
3: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
2: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
3: Ty víš, pendrek!
2: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
3: No to nejsem nikomu pro legraci.
2: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
4: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
1: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na děloci? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
2: A koho jste měli na ruční práce?
1: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
2: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
3: To náš táta podáš.
0: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
4: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
5: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
4: Jak to myslíš?
5: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
6: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
5: I direktorskou židli.
4: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
5: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
4: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
0: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vít Jakubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
7: Neutíkej mi!
8: Nazdar, Lužiku!
7: Nazdar, to je hrozný.
8: Co je hrozný?
7: No úroveň těch lidí, co máš tady.
8: Co se ti stalo?
7: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
8: No počkej, koho to myslíš?
7: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
8: Soudru Kubánku, na moment.
9: Dobrý den.
8: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
9: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
7: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
9: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
8: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
10: Lojzo, to není metlice.
9: Že?
10: No to je lipnice roční.
9: Tohle, to krokom jsem si dal ty...
10: Tu máš.
9: Tady, to...
10: Ukaž.
9: No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to Takový malinký ještě.
11: Naschledanou.
10: Naschledanou.
0: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
10: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
10: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
10: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
10: samota
12: jen pro náročné.
10: No ano, ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, když tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
10: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
13: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
13: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
13: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
13: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
10: No kde? No venku, pod čírákem.
13: Bude to pro ně náramně romantické.
12: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
10: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
13: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
13: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
13: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když za ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
13: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
13: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
14: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podběl.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Mazdička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát, pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musím potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, jdi kousek dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helice, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojelenek.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohleto snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No, to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No, když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No, náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no?
6: Že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruž, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruž...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, teď to vím, do šachového kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva, pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
7: no.
8: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete,
7: proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jaké si tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil... že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde bys jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď si můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Tmaruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiláku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vymyslíte tu jaký převrch Vašek a pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
6: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
7: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
7: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
7: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
7: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
6: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
8: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
6: Nesmí si to tak brát, člověče, dík, já se zase ožením.
7: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
7: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
7: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
9: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
7: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
10: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli, nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
10: No tak dělej, já nemluv.
2: Vordelante, trento,
10: ty, co
11: si to brumláš?
12: Hej, psa! Hezky pěkně, na všechny štěry! Ne, to nic není. Už to, radši to bohnivý pomrtlo.
6: To jsem...
12: Tak mám čím podpálit v kamnu.
6: To jsem musí něco říct.
12: Tak to řekni.
6: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu dotré to, této. Kručí písek.
12: Co?
6: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefipajsl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem bylo to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utekl.
4: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze.
4: To
1: se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Já už nemůžu, pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství, ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano?
8: Sedněte si, to chcete dát prezentem, prosím?
7: Sednou!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
11: Lojzíčku, můžu na chvilku?
12: Co se děje? Pojď dál.
11: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
12: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
11: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
12: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
11: Poustevníka.
3: Cože?
11: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
12: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
11: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
12: Jo,
11: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
12: jo,
11: vochočil by si srnku.
12: No,
11: a
12: ne,
11: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
12: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
11: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do Beřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
12: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb. Totiž, počkej.
11: No, no, no.
12: Když se to zase veme z druhé strany.
11: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
12: Kvůli čemu?
11: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
12: Jo,
11: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
12: To je fakt.
11: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
12: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
11: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
12: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
13: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
11: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
13: Ale ne. No to by byla základní chyba.
11: No počkej, jak to?
13: No naopak, povolíme mu to.
11: Jak to?
13: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
12: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá v tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní, někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900, budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhého muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera a mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to. Je to takový smutný celý, no.
0: A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, tak pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše, no.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost a u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výletě v přírodě.
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Vidíte někde ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má
0: takovou...
1: Skloubit
0: ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže ta jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás na čapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty arabky jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, toto je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala? Jaké tam mají zvyky, které nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně byly perfektní, i ty arabky, i muž jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovný a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kde byste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od arabek ty šaty, abych to...
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době... Tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodily podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. No. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatu 10 let, Jo, a vážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhej, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tváře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vybitý telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice tak, že prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli, i když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala, ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný.
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký také rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikly vtipy o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiče toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Nějaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, maminka, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, téměř zvůřilazní rodiny, ale nebyli její manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už naživu, je toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak ona měla těžký život a když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já, teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, a tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a nač si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarádek třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, no. Takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům od chýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchyni a ať vy jste taky dobrou tchyni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s tchýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní, píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete. Uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, paní Radušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Jarušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už i v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky až strechala vozem v ostřižnici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani ně, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic, byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel nikdy se rozštílit, jako jo, to se neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no, a když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijí, 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolina zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla, dobrovolně odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, ne, můj třán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežívali. Oni zemřeli kolem 60, když jim bylo kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že mu něco bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moja manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, ona dělala teda ukraviček, dojila to mlíko, když v tom jezere to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se za to vyprdnu, nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách, našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila. 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal. On na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta vaše taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech, a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraži, a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku. A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, buď to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda, tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, zase já někdy chápu, teda, že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no ne, no tak
0: kdy je to všechno
1: tak
0: trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase, dobře? Budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá
1: paní Emma Závodníků z Jeseníku. Víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tak mi se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne, no a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl k mojí mamince, vlastně je Hermína, se jmenovala, bohužel už tam měli si být na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkal, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když ona mocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24-hodinová služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako obětavá, to bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Já se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřívou, protože si bytě topila jako krvovka.
0: No ale přece jenom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo. Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu. Jo, jako bývalá tchyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tchyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manžel si jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo. To prostě to. A kluci byli to špatní. A manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, namilovala Andulky. Mám fotku s Andulkou, ať se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně stoprocentní.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně tak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Ivanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, no, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky, víc jsem zase jako psala, než to mě jistý, jako, jako k tomu vlohy tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. A vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. A teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakýho rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 12:15 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma. Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Čínich.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchyně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale my až do svatby, tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchyně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie nebo
1: no,
0: nějaký
1: fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: A?
1: No. Tak vám děkuji.
0: Panička,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší tchyně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol Barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišné, úplně ještě odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky a manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda tchán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil, no a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba pral, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo, a toto ona nemohla překousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo, oni si myslí, že tam asi přinesu já nevím co, no tak prostě nenáviděli mě a tchán, ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo, tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. Ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná no, díky tomu jste si potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni. Nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano.
1: A nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65. úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život, parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. Ale mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyni chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec dnešní noční linka, se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všem lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: tak
2: nějak...
3: Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná.

0: Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hrustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Hrustvý Sihák.
0: Když prchaných Čechyš?
1: Vám to povídám česky, svoje jméno, Hrustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu, hlustvis, hlus, hlus.
0: Hlu, hlu, jo?
1: Ne hlu, hlu, jenom jednou. Hluství.
0: Hlu?
1: Hluství.
0: Svi?
1: Hluství.
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem, choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: se přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: Hej, jako hajné?
0: Hej, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: Hej, jako Leon Cavallo?
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to. Proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: To je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Na 50 to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si hák.
0: To je křesní tohleto. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. A no, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žást.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra kušetí.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, plně jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílá. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudruhu Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestínům se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ne, ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvice, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Boh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: No, upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestáš?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Neznatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero.
2: Aha.
3: On jste směšný, žárlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám?
2: Ne.
3: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. Sbohem!
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. Dopak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohleďte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence. Já...
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence, je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano.
5: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
2: Ano.
4: Směšný a takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, teď se mi otvírají oči a věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Ne, s Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že i vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně předčítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježí Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnému.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nediví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte!
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Ripan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehována. Je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktor Watsone?
4: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! Toť má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.